uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže pramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

kdyby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek oboč

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: pořadu Hop 2, 3, který je pojednán jako show, velice záleží na osobnostech showmenů. Je důležité, aby to byli v prvé řadě pohlední lidé.
1: No to právě není u nás splněno tak do puntíku. Pravda, je několik jedinců, kteří na nás dovedou hledět se zalíbením, ale to je jen hrska, s tím nemůžeme počítat.
0: A v tom případě je potom nutné, aby showman byl celkem vybraně oblečen a samozřejmě musí mít také boty. Nemůže přijít showman na jeviště bos.
1: No tak u tebe by to snad diváka ani tolik nepřekvapilo.
0: No ne, tak řekl by si divák, Jiřík byl na pedikýře, zdrželi ho, nechtěl zmeškat začátek, příběh bos.
1: No tak divák by si spíš řekl, Jiřík je blázen, ale co bych ti bral iluze.
0: Tak takové Slávku nechme teorie, sám vidíš, že pořád Hop 2, 3 se nám dobře rozběhl, tak musíme
1: no,
0: v tom pokračovat.
1: No myslíš, mně se to nezdá pořád, no.
0: Nezdá, to nesmíš sedět tak zavěle, usměj se trošičku. No, takhle se směš, takhle se mohl smát jako Šimek, ale teď jsi autor a protagonista pořadu Hop 2, 3, tak se podle toho tvář trošku sebejistě, suverénně.
1: Sebejistě, no. Suverénně, mně to nejde, no.
0: Si musíš sugerovat, jsem showman, no, říkej to po mně, jsem showman, Šimek, Slávek, showman.
1: Jsem showman. A nejsem showman, vždyť já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu.
0: Slávku, popularitu získáš jináč, nemusí zrovna zpívat, ale musí se hlavně o tobě vědět.
1: No právě, o mně se neví, o mně se vůbec neví, o mně víš jenom ty.
0: Snadná pomoc, udělám s tebou interview.
1: Co uděláš?
0: Interview.
1: Ze mě dělat nikdo interview nebude.
0: S tebou udělám interview.
1: Ale stejně to něco od medicíny a bolí to.
0: Slávku, interview neboli rozhovor.
1: Tak interview nebo rozhovor, nebudu dělat dvě věci najednou.
0: Interview a rozhovor je to samý.
1: Tak to radši rozhovor, to vím, co to je.
0: No, já s tebou udělám takovej rozhovor, že i hned ztratíš poslední zábrany.
1: Tak,
0: mistře, posaď se. Ťuky ťuk.
1: Co se děje?
0: Klid, přichází novinář.
1: Já jsem se vylekl, já jsem myslel, že mi vlí do bytu datel. No. Měli něco horšího.
0: Neobávejte se, mistře, přišel novinář pouze.
1: No, to jste hodné, ale teď mě nezdržujte. Víte, čekám jednoho muže, jednoho interviewka, který se mnou dělá rozhovor.
0: No to jsem já, mistře, já s váma budu dělat rozhovor.
1: Vy jste interview?
0: O co blázní, Slávku, interview, to je nesmysl.
1: Hned jsem to věděl, vypadněte z mýho bytu. Člověče, vy jste datel a já jsem showman.
0: Ano.
1: Interview by nikdy nepřišel k mistrovi bez ohlášení.
0: Ano, takhle se mi líbíš, to ano, ano, to je ta správná tvář. Teď si správím. Mistře, já se omlouvám, že jsem padl po někud. Nebo ho?
1: Velice nevhod, jste viděl, že jsem nic nedělal.
0: Ano, přijdu jindy a samozřejmě se včas telefonicky ohlásím.
1: Zkuste to a nevím, jestli mě zastihnete, jsem pořád doma.
0: Ano.
1: Jsem showman.
0: Crr.
1: Je zajímavý, dneska se mnou ještě nikdo neudělal rozhovor. Že by teď?
0: Crr.
1: Že by o mě svět nestrácel zájem?
0: Crr.
1: Miloslav Šimek, showman.
0: Jiří Gross, pane redaktor.
1: Prosím, proč mě rušíte? Právě si tady přehrávám na klavír novej román.
0: Rád bych s vámi, mistře, udělal jeden malý rozhovor pro tisk, rozhlas, televizi.
1: Prosím, přijďte sem v dobrém rozmaru, rozehnal jsem si kýlu.
0: Ano, jste velice laskav, mistře.
1: No to jsem, ale spíš jsem v dobrém rozmaru a dobrý rozmar u mě netrvá nikdy dlouho. Pospěšte si, kde jste teď?
0: Jsem tam v cukuletu.
1: Hej, komorníče, teď ať mě nikdo neruší. Letí za mnou interview k cuku. Jsem showman, jsem.
0: Ťuky-ťuk.
1: Co se děje?
0: Ťuky-ťuk. Mistře, já jsem redaktor, co vám před chvilkou telefonoval.
1: A vy jste ten interview k cuku.
0: Ano, ano.
1: Tak si vyberte židli, stoupněte si a ptejte se.
0: Já si radši sednu, jste příliš laskav. Tak, mistře, první otázka. Kdo je váš nejlepší přítel?
1: Nejlepší přítel.
0: Ano, ano.
1: Šimkův naučný slovník.
0: Ano. Páčně, ano. Kdy vyjde?
1: Už vyšel, já rozebrám.
0: A že mi to nějak ušlo, já sledu.
1: No, mladíče, to se neomlouvejte, to je jasné. Snad vám to připomene, když vám řeknu, že jsem slovník napsal pod pseudonymem Ota.
0: Ano. Otu Kamčky, ano. Ota Šimek, ano.
1: A jistě bude čtenáře zajímat, když tam napíšete, že připravují další díly pod pseudonymem Česká akademie věd.
0: Ano. Víte, mistře, co vy jste u mě?
1: Ne.
0: Showman.
1: Ano, showman. Jsem showman.
0: Showman, tak. Druhá otázka, sakra, co jsem se vás to měl mistře zeptat ještě teďka. Jo, ano, kterých současných hudebních skladatelů si nejvíce vážíte?
1: No, kterých? No tak hodně to Philipsa Grundyka si vážím a nadějný je ten mladý, ten Hifi.
0: Ano. Kde šijete, mistře?
1: U Liprta.
0: Já myslím botičky, kde šijete?
1: Na Topole pod Leskal.
0: Ano. Děkuji, zelený mužíku. Ano, další otázka. Vaše oblíbená značka vína?
1: Rum.
0: Ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: Vemte to rychle, budu brát koupel.
0: Ano, ano. Jak se vám líbí Velká Pardubická?
1: No, s tím závodem nemám velké zkušenosti. No tak vlastně jsem oběžel jen jednou. A když jsem skončil na vodním příkopu, spadla mě podkůvka, tak to na mě nechtějte, opravdu to nemůžu, ano. Nemůžu.
0: Domníváte se, mistře, že cvičení s dnes tolik populárním kolečkem může vést ke zhubnutí?
1: Ale samozřejmě, ovšem důležité je hned při prvním cvičení spadnout na bradu, rozbít si ústa, která pak nemohou přijímat potravu a zhubnutí přijde samo. A je toho dosti, dobrá koupel.
0: A mistře na odchodu, prosím vás, před vanou ještě jedna malá otázka. Máte nějaké záliby, koníčky speciální?
1: Samozřejmě, malbu.
0: A nějaké vzory máte?
1: Plnou tašku válečky s hvězdičkama, kolečkama a obilníčkama. Together.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: se zeptat, jaký bylo vůbec největší vaše dobrodružství na cesta?
1: Největší dobrodružství? No tak zažil jsem lecjaká dobrodružství, ale já jsem dobrodružný byl, když jsem se vypravil s vlastní Oktáví a s redaktorem Světa motoru Janem Šmídem do Francie. Už sám vůz zaručoval, že to bude dobrodružství. Protože měl své vrtochy. A to jsem se ještě neznal s Janem Šmídem pořádně. My jsme si dokonce, když jsme vyjížděli, vykali a on mě ve své nezřízené úctě chvilkama říkal mistře. Tak takovýhle dva lidi jsme vyjeli a napřed jsme měli šíleně věcí, ten vůz byl nacpaný věcma a aby jsme se v tom vyznali, tak jsme si zhotovili takový seznamy. Dejme tomu červená taška, co je v červené tašce, že jo? Mapa, vývrtka, tak prostě co tam je. A zelená taška, hnědá taška, stan, nábytek jsme vezli, takový skládací nábytek, stoleček, židličky, strašně věcí, no a jako Češi konzervy hlavně, že jo? A tyhle ty věci. A vyjeli jsme, a to, když jsme to zakryli vzadu na tom zadním sedale, tak to vypadalo, že vezeme zabitýho. Že jsme zavraždili, a my jsme tomu pak říkali mrtvá teta vždycky. Ještě přikrej tetu a pojedem. A to jsme vozili sebou. No, bylo to dobrodružství, protože abych vám vylíčil, Jan Šmíd, to je takovej, on má asi 2 metry, on je hrozně dlouhej. A je to svého druhu podivín, protože on běhá dlouhý tratě, aniž by musel. On běhá, tak on třeba běhá Běchovice, já nevím, kolik měří Běchovice, znáte?
2: 10 kilometrů.
1: 10 kilometrů. Tak on běhá Běchovice a on vždycky říká, on to není nejmladší člověk, už taky už to je 40, myslím. Ale on vždycky říká, mně jedno, kolikátej doběhnu, on rád běhá prostě, no podivím. A tak on to praktikuje tak, že na cestách v cizině, třeba když jede s Čedokem, tak někde je zastávka, že jo, vystoupí se v lese, že jo, jde se stranou, tak on vystoupí, svleče se do trenýrek a do trička a vyběhne tím směrem napřed. No a oni tam 15 minut posedí a on mezi tím uběhne někdy 5, někdy 15 kilometrů, to je mu jedno, a oni ho pak seberou a jedou dál. A toto se mu stalo, to je reálný případ, jeli s Čedokem nebo se s našimi autokary Ukrajinou a blížili se, měli namířeno do Charkova. A na jednom místě byla zastávka, tak on se svlík do trenýrek a vyběh, po silnici vyběh, že jo. A říkal, vemte mě cestou, to už mě dohoníte někde, to je jedno, kde já uběhnu dost daleko a poběžím. A běžel, silnice mírně stoupala, pak šla dolů a on si najednou všímal, že přibývá domů, který rostly, najednou koleje, tramvaj tady, vběhl do nějakého města. A samozřejmě v městě se silnice ztrácí, tam je se stane ulicí a on jenom věděl jediný, no a to tý, ne, si představte, v cizím městě, Lubny se jmenovalo to město, Lubny, vzpomíná Jan Šmíd, že běží osamělý běžec v trenýrkách, v tričku, tak lidi se zastavovali, jako dívali se, co to je, a on jediný, co věděl, že tedy musí dodržet směr na Charkov, aby ten autobus ho stihl, tak volal na ty přihlížející, volal Charkov, a oni volali ano, ano, jako správně, že běží, a nadšeně mu tleskali, protože do Charkova bylo 300 kilometrů. Tak. Tak s tímhle člověkem jsem vyjel do Francie. Takže už na dálnici v Německu se nám zvedla kapota, tak při plný jízdě. A kapota je neprůhledná. Většinou. A to byla rána, šílená rána. Já jsem se naspal, on řídil v té chvíli, najednou bum ho. A já měl den, že jsme narazili na rytíře podle zvuku. No ano, v Německu ten, to je ještě živý, ten romantismus. Tak jsem si říkal, narazili jsme do rytíře, ne, kapota na nás. A potom ona se, ta kapota se vymkla, ona tam má takový klouby, nebo co to je, jak je zasazená, z toho se vymkla. To je, jak říká Hamlet, doba vymknuta z kloubů šílí. Tak to jsem pochopil, co to je. Tak se vymkla z kloubů a musela být zasazována takovým zvláštním systémem pohybů. Bylo jich asi 18. Musela se napřed do jednoho, pak naklonit, do druhého pomalu natočit, posunout, vysunout, znovu. A to uměl jenom on. Takže když jsme přijeli třeba do servisu, kde nám vyměňovali nebo dávali volej, ještě ke všemu nám utíkal porád volej někudy, jo, tak vždycky jsme přišli a normální mechanik, který zvedne kapotu a vyměňuje volej, kdežto tady my jsme jí vydali celou tu, celý ten kryt a ty mechanici koukali do té Oktávie a svolávali se. Svolávali se i z protějších dílen přicházeli a dívali se do toho a žasli, když jsme zasazovali tu kapotu. Tak a teď ještě ke všemu ten vůz měl své vrtochy. Ten vůz třeba měl takový vrtoch, že když na jedničku jsem ho rozjížděl, tak on se nerozjel. On vyskočil a ještě ke všemu zatroubil. Bylo to nějak napojený na klaxon. A takže třeba v Paříži, no jsme, byla to drzost, když jsme vyjížděli do Paříže, ale řidič na kraji Paříže, jsme chtěli zůstat v takovém kempu, a řidič Paříže nám řekl, teď v srpnu je Paříž prázdná, tam klidně můžete vjet, když je léto, všichni jsou venku, tak jsme tam vjeli. A teď to víte, to byla podívaná, já jsem si připadal jako D'Artagnan, protože ten do Paříže zase vjel na oranžovém koni. A taky si z něj dělali legraci. A já jsem třeba zastavil, byla červená, teď jsem stál v řadě 4 vozů, že jo? A ty všichni řidiči koukali na tu Škodovku jako... Co to je? A najednou byla zelená a já jsem pustil spojku, to vyrazilo, zatroubilo to a já dodneska vidím ty udivený pohledy. Nikdo se nerozjel, koukali za nám. Jak střelený jelen, jsme vyrazili vždycky z rukem. A se Šmínem se cestovalo výborně. Já jsem podlehl témuž omylu jako on. On totiž párkrát byl u mě na návštěvě, předtím já u něj. A oba jsme měli jeden o druhým dojem, že jsme ohromně pořádní lidé. A teprve třetí den jsme zjistili, že ten pořádek u nás i u nich je dílem jednak mé ženy a jeho matky. Takže my už jsme za 3 dny ty seznamy byly vnímeč obráceny. Vývrčka byla jinde. Vůbec nevěděli co. Ale za to uměl jediný z nás rozložit stan. Takže jsme párkrát spali. To bylo dobrý. Tak to bylo veliký dobrodružství. Dík Oktávii a dík Janovi Šmídovi, protože to tedy...
2: Kaputova s těmi vrtochy taky zpátky.
1: Jo, jestli jsme se vrátili s těmi vrtochy? No tak s kapotou, jo, vrátili jsme se i z vrtochy zpátky, to je samozřejmě, že jo. Ale nejen zpátky, my jsme měli tu drzost, že jsme z té Paříže ještě jeli na jih, na Riviéru, aby Riviéra viděla tady něco skutečně exkluzivního. A jeli jsme, byla to krásná cesta, jeli jsme údolím Róny a navštívili jsme poutní místo mého srdce, tak jako Arab musí do Mekky, nebo křesťan do Jeruzaléma, tak já jsem musel zavítat do Châteauneuf du Pape. A to je 10 kilometrů před Avignonem. To nezmeškejte, prosím vás. Vážení diváci, kdykoliv pojedete na Rivieru, tak vždycky se Já mám rád ty lidi, takový ty. To se mi stalo, to já si jenom vzpomínám, že se mi stalo jednou při festivalu v Karlových Varech, jsem točil s jedním mexickým producentem, takový krátký sketch nebo interview, a dotočili jsme a on mě podal svou vizitku a řekl, kdykoliv přijedete do Mexika, jste mým hostem. Tak já od té doby žiju v nádherném pocitu, že kdykoliv bych přijel do Mexika. A to je ohromná taková jistota, vědět, že v tom Mexiku máte někoho, můžete být. Ještě jí mám schovanou. Vizitku.

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psych

teroristi nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně výpravě.

0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze mnouha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně na Country Rádiu.
2: Když ti nohy

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

fešáci byli v Polsku. Přivez odtamtud polský kroj. Byl problém ho koupit, protože se to tam hned tak už neseženy, oni tam už v tom takhle moc nechodí po Varšavě. My jsme tam měli horší problémy. Tam třeba bylo opravdu těžký zjistit, jaký máme mít jméno v cizí řeči fešáci, aby to znělo takhle vtipně. Mimochodem, tohle mají fešáci tyhle problémy všude, jo? To se nedá přeložit, tohle slovo. V Austrálii třeba nebo v Americe, když fešáci hráli, tak nenašli tam odpovídající anglický slovo pro ten krásný výraz fešáci, tak to tam potom hráli pod názvem fesaci. V Polsku jsme hráli pod názvem pěkniše, jako od slova pěkný, jako pěkný. Já jsem to uváděl celý polsky a já jsem vám tam měl neuvěřitelný začátek. Jak říkám, dobrý začátek. Já jsem přišel a řekl jsem divákům teda polsky, že dobrý večer, paňstvo, vítám vás na koncertě ze Spolu, který se nazývá fešáci, to je na jazyku polským, což v rodzaju pěkniše. Tohle, jak jsem řekl, tak se spustil takovej smích a řev, jaké já přísám jako komik jsem ještě v životě neslyšel. Takovejhle úspěch, já jsem vůbec nemohl pochopit, jak je to možné, že jsem až takhle vtipný. Já jsem viděl, že to vtipný je, pěkný, že jo, fešáci. V Bulharsku jsme hráli pod názvem Krasavci. Tam se taky tak lidi zasmáli, ale jako teď vy, Krasavci, takhle se zasmáli. Ale v tom Polsku pěkný, že to byl řev, který neměl konec. My jsme se tam potom seznámili s jedním takovým studentem, který mluvil perfektně česky, on to byl básník a překládal do češtiny, z polštiny do polštiny básničky. To byste nepoznali, který jazyk je jeho mateřský, až mluvil perfektně oboma jazykama. A my jsme po něm chtěli, aby nám ještě vylepšil to moje polský mluvený slovo a ty naše fóry, aby mě to ještě to a tak. Mě učil ještě výslovnost a tak. No a když skončila jaksi lekce, tak já jsem mu ještě řekl tak konverzačně, hele, to jsem se tě chtěl zeptat, proč se ty lidi tak strašně smějou, když já řeknu pěkniše? A on vám tak znejistil a říkal, no tak, že jste pěkný, tak pěkniše, no, tak se smějou, no tak. Ahoj, šel pryč a říkám, pojď sem. Tohle nebylo moc přesvědčivé. To jako není dobrý překlad, nebo co? On říká, hele, pěkniše, to jako, no tak ideální překlad, no tak jako, no měli jste se předtím poradit, to jo, no. Já jsem říkal, proč jsme se měli poradit? Říká, čeče, zní to blbě. Já jsem říkal, jak blbě? Říká, no blbě, no kuci, no tak jak vám to mám říct, protože polština nemá takový slovo fešáci, jo? Fešák přece v češtině to je něco víc než hezký člověk. Fešák to je určitá osobitost, šarm, vystupování, oblíkání, to je fešák, řekneme. My nemáme takovýhle slovo, no. Ale tohle to zní teda hodně blbě. Já jsem říkal, prosím tě, nerozčiluj mě, ty umíš moc dobře česky na to, abys mě řekl, jak blbě to zní. Řekni mi český slovo odpovídající slovu pěkniše, teď hned. On říkal, kuci, to je... Jak kdybyste řekli třeba hezouní nebo něco takového. Teď my jsme na sebe začali být zlí všichni, který to, a teď jsme se začali mezi sebou hádat, jak je to možné, že pod takhle blbým názvem. Teď kdo s tím jménem první přišel, teď všichni ukázali na mě, že já jsem ten idiot. Já jsem říkal, mě to poradili na ambasádě Polsky. Teď jsme se začali mezi sebou hádat, že po celém Polsku visejí plakáty pěkniše. A on už zase mazal pryč. Já mu říkám, pojď sem. Ty jsi mě neřekl to hlavní, člověče. Čemu se ty lidi smějou, mě řekni. Co se já řeknu hezouni, co pak to je něco k smíchu, takhle odpodivý slovo. Čemu se ty lidi smějou, to mě zajímá. On říká, kuci, dejte mi panáka. Tak jsme mu nalili do půl litru vodku. To víte, Polák, tak to vyžach. Pak říká, víte, kuci, pěkniše. Tak se u nás v Polsku říká takovým chlapcům, co nemají rádi děvčata.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Byl s námi v partě poukr, byl karbaník a fajn kluk. Ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starý red.

všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
2: Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekl.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musíte žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlíný, když ví, že jdeš ke dnu,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: když hlavu mu zvedla, řek, jdu na ten risk. Tak kolik mě má, milá, zuby jen stisk, když hlavu mu zvedla, řek, jdu na ten risk.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude víc.

0: zase bude líp.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
2: Tereza.
1: Znáte je?
2: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
1: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. Country Radio. Naladí

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože paliva dál zlevňují. Litr naturalu se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Před týdnem byl o 57 haléřů dražší. Cena nafty klesla výrazněji o korunu a skoro 70 haléřů na litru. Natankujeme tak průměrně za 35 korun a 60 haléřů. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a letos v červnu také několik dnů trvající horko. Odborníci hovoří o vodním stresu. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. Do letního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed znovu otevírá brány. Až do konce prázdnin nabídne téměř 70 filmů, pohodlné zázemí i promítání za každého počasí. Během léta pak nabídne letní kino každý večer jiný snímek. Objeví se i klasiky jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. Mimozemšťan. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Co se chystá v pražské dopravě, to zjistil Honza Navrátil.
3: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Náš borec judu má bronz. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. A Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. místo a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Filip udržel 8. místo v průběžné klasifikaci. První vítězství v sezóně vybojoval kolumbiec David Alonso, což je předloňský šampion Moto 3. Závod Moto 3 vyhrál Španěl Massimo Giles. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Country Radio. Uf, tak máme za sebou ten vůbec nejteplejší, historicky nejteplejší víkend v historii měření. Tak věřím, že jste ho zvládli, že jste to dali, protože jste šikulové, určitě jste se dokázali o sebe a o svoje zvířátka postarat. Vůbec v poprvé v historii byla na oficiálních stanicích v Česku naměřena teplota, která přesahuje hranici 41 stupňů. To bylo docela zajímavé, že vlastně v sobotu padl dosavadní absolutní rekord z roku 2012. Stanice v Doksanech tehdy naměřila 40,9 stupňů, ale tenhle ten zápis vydržel jenom do neděle, protože zrovna v těch Doksanech vlastně potom vystoupala teplota ještě o 0,2 stupně více, až na 41,1 stupně Celsia. To byl tedy horký víkend a myslím si, že i docela horká noc. Tak pokud se zrovna chcete jít osprchovat a říci, no tak to čeká nás další horký den, tak už to nebude tak hrozné, to vám můžu slíbit. Podrobně o počasí za malý okamžik vysílání Country Rádia. Přeju vám krásné, úplně poslední červnové pondělí. Je 29. června a svůj svátek slaví Petr a Pavel. Z Country Rádia vás zdraví Katka Čepelíková, teď už taky rekonvalescence a za chvilku i Valda Matuška. Tak dobré ráno.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

někde něco řek a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

6 hodin a 11 minut pro vás mám informaci o tom, jak to bude dneska vypadat s počasím a myslím si, že nesou příznivější zprávy, než tomu bylo o víkendu. Teploty by se měly pohybovat na západě a severozápadě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou 31 až 36, ale ty čtyřicítky už skutečně nehrozí. Pohled na silnice praví, že na D5 ve směru z Plzně na Prahu máme pomalejší provoz, brzdí se u sjezdu na Rudnou, ale zatím to není na dlouho, tak věříme, že to i nadále tak vydrží. Budeme si pěkně hrát i v tuto chvíli, takhle brzy po ránu, dáme si Kennyho Rogerse v našem vysílání a za chvilku počasí už velmi podrobně.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 6 hodin a 16 minut a my tu máme první, úplně takový, jako řekněme, regulárně prázdninový den. Když nebudeme počítat ten víkend, který je vždycky naprosto jasný, tak jak to vypadá s tím počasím a jak to vypadá se sluníčkem? Dneska nám stávalo ve 4 hodiny a 54 minut a zapadat nám bude v 21 hodin a 13 minut. No a když se podíváme na historické teploty naměřené v pražském Klementinu, tak vůbec nejnižší teplota, to s ohledem tedy na ten dnešek, který i takhle po ránu je celkem horký, byl docela mrazivý. Možná, že vás to trošku osvěží. V roce 1962 byly totiž naměřeny teploty, které se více blíží nule než teplotám, které jsou aktuálně teď po venku. 7,9 stupně Celsia. Maxima byla naměřena v roce 1947 34,9 stupně Celsia. Tak myslím si, že dneska se opět budou přepisovat tabulky s rekordy. Jak to vypadá aktuálně s počasím? No, musím říct, že ty teploty jsou kolem 20 a 25 stupňů teď, takhle brzy po ránu. Nižší teploty jsou na jihu Moravy, tam je kolem těch 20 a ty vyšší jsou naopak ve středních Čechách. Když se podíváme dále na počasí, tak bychom si měli říct, jak tedy bude dnes, když pořád slibuju, že tady teploty budou příznivější než úplně minulém víkendu. Očekáváme jasno až polojasno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Očekáváme, že bouřky budou i velmi silné, ty, které nás dneska odpoledne nebo k večeru dočkají, přijdou. Provázené budou přívalovými srážkami a občas i kroupami, tak na to pozor. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kolem 28 stupňů Celsia, jinak většinou kolem 31 stupně až 630. Na Moravě a ve Slezsku tam počítejte, že by mohlo být až 39 stupňů. Při úterku nás čeká velká oblačnost a četné přehánky a bouřky, takže se konečně trochu ochladí. Bude zataženo až oblačno, na většině území se občas vyskytne déšť, přehánky, místy i bouřky, a to silné. Nejvyšší denní teploty ale zůstanou poměrně vysoko, 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí, před námi je Rostě Fischer a Vrátě Vyskočil. Dáme si písničku, která se jmenuje Volací znak naděje. No a za malý okamžik se také podíváme na dopravu, tak pokud sedíte v tuto chvíli za volantem a někde jste narazili na komplikaci, dejte vědět.

Rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

Brontosauři, hlídej lásku, skálo má. Musím říct, že název této písničky mi připomněl Petry. Petrové jsou prostě kluci, kteří dneska slaví svůj svátek a výklad jejich jména se právě překládá jako skála. Ale to už malinko předbíhám, protože to nás čeká samozřejmě podrobně v dnešku v kalendáři, což je naše rubrika, která vás čeká po půl sedmé. Takže, milí Petrové, moc vás zdravíme, ale nezapomínáme ani na Pavly, protože kluci slaví společně právě v tento dnešní den, tak na ně nezapomeňte. Pondělí 29. června prostě patří Petrům a Pavlům. Hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné pondělní ráno. V tuto chvíli krátce po 7:30 jsou pro vás připraveny informace z dopravy. Tak připravte se na to, že dneska nejezdí vlaky na trase Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau. To jsou takové ty dlouhodobější výluky, ty další najdete na webu Českých drah www.čd.cz. A co se děje na silnicích? Komplikace čekejte na silnici číslo 50, je to na obchvatu Slavkova, tvoří se tam kolony ve směru na Brno. A ve směru na Brno se zdržíte i na silnici číslo 43, u Lipůvky se nám tvoří kolona ze Svitav. Tolik doprava na Country rádiu, přeju šťastnou cestu a krásné ráno.
2: Country Radio.
3: 35,
4: ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
5: A proto se řádně vyfešákujem.
4: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
5: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
4: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické ruše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
1: DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
3: Hezké ráno. Jedním ze slibů hnutí SPD před vstupem do vlády bylo, že vybojují peníze pro důchodce a kompenzují jim předchozí vládní škrty. Opět zůstane pouze u slibu. Realita je taková, že boj za vyšší důchody Okamurovo hnutí odkládá na neurčito. Učitelské platy po letech růstu opět padají k celostátnímu průměru. Nová studie upozorňuje, že zastaralý tabulkový systém stále upřednostňuje odpracované roky před kvalitou výuky. Českým učitelům navíc hrozí pozice nejhůře placených v Evropské unii. Některé dopravní podniky přes léto mění režim. U klimatizovaných vozidel bude v letních měsících zachováno otevírání dveří na znamení. Pomáhá to udržet příjemnější teplotu uvnitř vozu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později se budou tvořit místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36, na západě Čech a na Moravě i 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Máme 29. června roku 2026 a svůj svátek slaví Petr a Pavel. Tak se na kluky podíváme, slaví společně, tak možná, že jejich jména budou mít i společný význam, uvidíme. Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako skálopevný, prostě je to tvrdý kluk. V Česku jich máme kolem 272 tisíc. No a co Pavlík? Pavel je oblíbené mužské jméno nejenom u nás, ale po celém světě. Jde o jméno latinského původu a vzniklo ve starém Římě. Zde se užívalo především jako příjmení. Pochází z latinského slova Paulus, což znamená malý, drobný, nepatrný nebo skromný. Petr je zřejmě jeho ochránce, protože ten je pevný jako skála, ale Pavlík je takový drobný malý chlapec. Zatímco Petrů je 272 tisíc, tak Pavlů je kolem 207 tisíc v Česku. Přejeme všechno nejlepší. Na Slovensku slaví Peter, Pavol a Petra. A nezapomínejme na to, že dneska máme také Mezinárodní den tropů, tak to si myslím, že celkem vyjde, protože ty teploty se budou opět šplhat ke 30. Měli bychom si uvědomit tento den, že v tropických oblastech bude od roku 2050 žít většina lidské populace a zejména dětí, ale zároveň budou mít tyto oblasti vyšší míru chudoby a podvýživy.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Koukej se mnou si píseň Broukej, a to byla Petra Černocká v našem vysílání krátce před 6:45. Tak i teď si můžete zpívat, koukat a broukat. Můžete se rozespívávat na naši hudební soutěž, kterou tu máme krátce před 9, která se jmenuje Dospíváš to. Tak my věříme, že i dnes někdo písničku dospívá a i dneska někdo vyhraje hodnotnou cenu od Country Rádia. Možná, že to budete zrovna vy, co si zrovna teď nevěříte a říkáte si, a teď já na to vůbec nemám hlas, ale věřte si a před 9 zkuste své štěstí, společně si popovídáme a potom vy sama nebo společně zapijeme nějakou pěknou píseň. V tuto chvíli se podíváme ale na počasí, takže klidně prospívujte si, pobroukávejte si a poslouchejte. Aktuálně je nejchladněji na Šumavě. Tam mají teď kolem 17-18 stupňů, na což tam určitě nejsou zvyklí, ale my všichni kolem závidíme, protože jinak se Česko zase tak trošku topí v těch vysokých teplotách. Už takhle brzy po ránu jsou kolem 20 až 26 stupňů Celsia. No a jak to vypadá na silnicích? Komplikace čekejte zejména v Praze, na Evropské, to je ta asi nejzásadnější informace, kterou tu pro vás mám. Srazily se tam dva osobáky, průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Tolik tedy informace po ránu, jinak ten provoz je celkem dobrý, prostě prázdninový, tak vyražte směle kupředu.

0: Probouzení na Country Rádiu.
1: Na Country Rádiu se teď v 6 hodin a 48 minut vydáme za jedním telefonátem a zkusíme, zdali budeme mít štěstí, přitom zdali pak se dovoláme. Tak doufám, že držíte palce. Co? Držíte palce. Tak dneska bychom měli volat Trampovi Blážovi. Máme tady na něj telefonní číslo, tak zkusíme, zdali pak se mu dovoláme, protože bylo by fajn, aby se tak stalo. Protože na něj někdo usilovně myslí, někdo, kdo ví, že má právě dnes svátek, tak držíte palce. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Vyzvání to. To je polovina úspěchu. Teď uvidíme, zdali pak to Tramp Pláže zvedne. Měli bychom mu zahrát písničku, která se jmenuje Toulavej. A my ji zahrajeme, ať už se dovoláme, nebo ne. Dobré ráno, tady je Country Radio, zdraví vás Katka.
2: No, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak máme na druhé straně Trampa Blážu.
2: Ano.
1: Tak prosím vás, někdo na vás usilovně myslí a ví, že dneska máte svůj svátek. A vy jste teda Petr nebo Pavel? Vy jste Petr, tak my to tady samozřejmě máme a já jsem si jenom chtěla upřesnit, jestli jsem se dovolala správně, tak je tady vzkaz. Tušíte, od koho by mohl být?
2: No, tak typnul bych si o Viliho.
1: Tak je tady podpis tvůj kamarád Bubík.
2: Jo, Bubík, aha, tak to je druhý.
1: Tak je to druhý kamarád, dobře, vzkazuje vám ahoj Petře, k tvému dnešnímu svátku, chci popřát hlavně zdraví a spoustu dalších společných čundr kilometrů a veselých zážitků. Tak kdy jste byli společně naposledy na čundru?
2: Tři neděle.
1: Tohle tu neděli?
2: Tři neděle zpátky.
1: A jaký to bylo?
2: Dobrý, jako vždycky.
1: Jak dlouho už spolu takhle jezdíte?
2: Už má dlouho, 40 let.
1: Páni, no tak to je super. No tak ať vám to ještě dalších 40 let aspoň vydrží. Vybral vám písničku, která se jmenuje Toulavej od Vojty, Kyďáka, Tomáško.
2: No děkuji, já se to s tím dneska vyřídím.
1: No já myslím, že jenom kladně. Mějte se moc pěkně a všechno nejlepší.
2: Díky, nashledanou.

svátek, Fate Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich svyklek,

Kapela Hoptrop a jejich Tři kříže, tak to je muzika, která docela určitě zazní i na jejich letních koncertech, které chystají pro všechny své fanoušky. Úplně nejbližší termín je 9.7. v Dačicích na zámku, tak věřím, že tam to bude skutečně skvěle znít, protože všechno, co je na zámku, tak si myslím, že musí být krásné. A vlastně na tyhle ty akce se vždycky moc těším a možná, že i na nějaký takový podobný koncert vyrazím. Nevím, jestli zrovna do těch Dačic, ale myslím si, že třeba takový Děhylov u Opavy v Loděnici, tak na konci srpna si myslím, že by mohl být taky moc fajn. Tak uvidíme, možná, že se tam společně uvidíme. To byli tady Hoptropáci, no a za chviličku už Ivan Mládek, dáme si písničku, kterou určitě taky všichni dobře znáte, o nebezpečenstvu hôr, pak si dáme zprávy a po nich nás čeká Michal Tučný a také jeho písnička Medicine Man. Tak vám přeju krásné pondělní ráno, je 29. června a nezapomínejme na všechny dnešní oslavence. Už jsme i dneska hráli písničku na probouzení pro jednoho z nich, Petra. Dneska slaví ale Petr a

0: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
1: Když spustí housle za skejnou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Country Radio.
0: Naladí

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sízná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Čtyřikrát během minulého týdne zasahovali jihočeští záchranáři u lidí, které uštkl had. Jednalo se o 3 děti a jednoho dospělého. Všichni skončili v nemocnici. Zmije člověka aktivně nevyhledává. K ušknutí dochází náhodně, třeba při chůzi ve vysoké trávě, pohybu kolem kmenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. V Jihlavě mají novinku a vlastně i důvod k radosti.
2: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště, park and ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu, který má změnit cestování ve městě i okolí. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: O turismu teď Honza Navrátil.
3: I letošní prázdniny budou pro hlavní město ve znamení doslova nájezdu turistů. Společnost Prague City Tourism odhaduje, že do metropole během července a srpna přijede 1,6 milionu lidí. Jde o vyšší číslo než loni, kdy do Prahy přijelo 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími hosty jsou Češi, Němci a také Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8,6 milionu návštěvníků. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejoví útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins získali z Coloreda 23-letého centra Ivana Ivana. Ostravského rodáka přivedl výměnou za jiného hráče Fabiana Lisla. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Medicine man.

29. června, tak to je právě ten dnešní den, kdy posloucháte Country Radio. Máme pondělí, svůj svátek slaví Petr a Pavel a máme 7 minut po hodině 7. Tak to jsou ty vůbec nejzásadnější informace, které jste se ode mě teď mohli dozvědět. Co se týče počasí, tak teploty budou opět šplhat ke 30, ale na mnoha místech jí sice překročí, ale měl by to být spíš takový klidnější, volnější den. Ne tak na silnicích, protože podle odborníků začíná teď hlavní prázdninová dopravní vlna, protože prostě začaly letní prázdniny, takže je očekáván hustější provoz, zejména na dálnicích a na různých hraničních přechodech, takže pokud se vydáváte do Chorvatska, Rakouska, Slovenska a dalších okolních států, tak vězte, že někde se asi budete trošku štosovat, někde asi to bude trošku o nervy, někde to bude trošku na delší dobu, než jste možná předpokládali, ale jinak ve městech tam by měl být právě naopak relativní klid. Tak když tak dejte vědět, jak to aktuálně vypadá na silnicích, my tu informace budeme mít o 7:30 a také tedy o 7:30 a ve 7:45 a ve 3:15, ale určitě budeme rádi, když i vy svou troškou přispějete do mlýna. Jinak je docela zajímavé, že dneska Praha hostí světový kongres bohemistiky, to znamená, že do hlavního města se sjeli stovky odborníků z desítek zemí na takový mezinárodní kongres, který bude věnovaný českému jazyku, literatuře a kultuře a bude probíhat celý týden, co z něj vzejde, o tom vás určitě v našem vysílání budeme informovat. Teď už ale Morgan Wallen, začínáme pěkně zvolna, není kam spěchat, však jsou prázdniny. Morgan Wallen, Love Somebody, bude i Pavel Dobeš a Jumbo Jet a v této hodině mrkneme do historie, budou tady data v datech a taky se vrátíme k rannímu otazníku.

Pavel Dobeš, Jumbo Jet ve vysílání Country Radio. Je přesně 7:45, tak se mrkneme, jak to vypadá s počasím, jestli pak ty teploty šplhají jako v předchozích dnech. Musím říct, že tak radikální to nebude, jako to bylo třeba o uplynulém víkendu, i když už teď jsou teploty nad 20 stupni v Praze a ve středočeském kraji, už jsou na 27. Je to neuvěřitelné, ale i takhle brzy po ránu. Ty teploty jsou ale průměrem kolem 23, 24 stupňů Celsia. Jak to vypadá na silnicích? Mrkneme se na D1, protože tam máme u příjezdu z Prahy i Vyškova na Brno kolony, bouralo se také, respektive komplikace, čekejte na silnici číslo 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi, už teď je to tam v tuto chvíli na 20 minut. No a další informace jsou ze severních Čech, pakliže míříte do Liberce anebo z Liberce na Prahu, tak vězte, že u Hodkovic je nějaké zúžení kvůli tomu zbouranému mostu, je to tam docela nadlouho, myslím, že už teď to tam bude minimálně na půl hodiny. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu. Tady už je Paul Simon a Art Garfunkel, dáme si jich Cecilia, báječnou muziku ve vysílání Country Rádia. Dobré ráno.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Máme tady přehled toho, co se událo v minulosti. No a začneme tím nejzásadnějším, to jsou hned dvě informace z Česka. V roce 1899 byl v Plzni zahájen provoz elektrické tramvaje. No a s takovým tím provozem nějaké té dráhy souvisí i rok 1902, protože tehdy poprvé vyjela ozubnicová dráha z Tanvaldu do Harachova. Provoz ale byl ukončen 28. září roku 1997, ale i tak, že jo, jezdila přes 90 let, takže to byla fantazie. Podíváme se do Česka do roku 1793. Tehdy se narodil Josef Ressel. Šlo o lesníka, spisovatele, ale hlavně vynálezce česko-německého původu, který se proslavil především vynálezem lodního šroubu. Rok 1912, tehdy se narodila herečka Vlasta Fabiánová. No a o 5 let později se narodil český básník, textař, dramatik a překladatel, ale také hudebník, ilustrátor, výtvarník a novinář, člen umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice. Už víte? Josef Kainar. Míříme do světa rok 1900 a ten dnešní den byl důležitý pro rodiče Antoana de Saint-Exupéryho. Porodili nebo narodil se jim tenhle ten malý chlapec, ze kterého vyrostl francouzský spisovatel, pilot a také filozof a humanista. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela a nebo Malý princ. Mrkneme se i do Česka, kdo pak nás tento den opustil. V roce 2015 to byl Ladislav Chudík, slovenský herec a divadelní pedagog, a také Josef Masopust. Šlo o českého fotbalového hráče a trenéra, reprezentanta tehdejšího Československa. Ještě ve světě v roce 2013 opustila Katharine Hepburn, americká herečka, která byla hereckou ikonou mezi americkými hvězdami filmu, televize a divadla. Kdo by ji neznal? Nádherná žena. Tolik tedy dnešní data v datech, končí v 7 hodin a 21 minut. Hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, za chvilku 7:30, tak se podíváme na to, jak pak to vypadá s vlakovými výlukami. Platí stále na trasách Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Plzeň Klatovy, Branice Tábor nebo Ždírec nad Doubravou, Chotěboř. Podrobnější další informace o tom, kde vlaky nejezdí, jsou na webu Českých drah. Co se týče Prahy, tak tady máme jednu informaci, která vytrvá až do 17. července a určitě se na našich vlnách s ní bude seznamovat i nadále, protože z důvodu opravy tramvajové tratě a rekonstrukce kanalizací právě až do toho 17. července došlo k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v Praze v úseku Anděl Radlická. A linka 4 je úplně zrušena. Podíváme se i na silnice D1, 28. kilometr ve směru na Prahu, tak tam se bouralo, v sobě tam jsou dva osobní vozy a levý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřen. Na D1 také na 12. kilometru ve směru na Brno, tak tam máme také kolizi, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Tím pádem komplikace v obou směrech, počítejte s tím. Doprava za námi, zprávy před námi, stejně jako Vaby Daněk a jeho hacnský šífy.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Začneme v Ostravě, protože odjezdy ostravských tramvají se už brzy nedozvíte z papírových jízdních řádů, ale pouze z elektronických obrazovek. Dopravní podnik Ostrava jimi do konce roku vybaví všechny tramvajové zastávky ve městě. Společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Celosvětově zdraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Příčinou je nedostatek čipů. Ostatní značky kategorie nejmenších osobních aut opouštějí. Fiat začíná prodávat miniauto Topolino. Je ještě o více než metr kratší než model Fiat 500. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později se budou tvořit místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36, na západě Čech a na Moravě i 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

ten, kdo nepřekládal uhlíším, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem,

0: Místo se nevešlo do ranního otazníku.
1: 8:05 se vrátíme k rannímu otazníku z minulého týdne. Jestli se nepletu, tak tohle bylo přesně před týdnem, kdy se vás Vladě ptal, jestli jste jezdili kempovat a vy jste posílali spoustu fotek. To jsem si úplně vrátila tedy o mnoho let zpátky, kdy jsme taky jezdili kempovat a vždycky jsme taky rozbíjeli ten stan a vždycky já jsem byla ten, kdo ho dává dohromady, protože prostě hold, ne všichni jsou technicky zdatní, že? Ale buďme rádi za to, že v rodinách bývá ale aspoň jeden zdatný jedinec, který vždycky ty kolíčky nějak poskládá a vždycky je dá nějak dohromady, že ten stan stojí a v noci nespadne. Tak věřím, že i vám se to vždycky povedlo, protože ty fotky o tom svědčí a těch fotek přišlo opravdu nepočítaně. A jezdili jste kempovat, a to nejenom do stanu, ale i s různými obytnými vozy, před které jste rozdělávali ty stany anebo takové ty přístřešky. No prostě paráda. Podívejte se na Facebook Country Rádia, tam je opravdu také celá řada fotografií, přišly nám hodně i do mailu, ale to se všechno nedá úplně zprostředkovat, ale můžeme vám přečíst nějaké ty příspěvky. Takže jezdili jste kempovat? Jasně. Michal napsal, zkusil jsem s dcerami 11 a 13 let loni Bítov. Bohužel už jsou dost zhýčkaná generace a spaní v takovém chatkostanu je vůbec nenadchlo. Byly tak otrávané, že jsme to po třech nocích zabalili a jeli domů. Tam dostali rakouskou a týden zarach. Bez diskuze. Tak Michale, já bych to příště zvládla bez té rákosky, ale to víte, no tak to je prostě jiná generace, ale myslím si, že je dobré to těm dětem ukázat a některé to natchne, některé prostě bohužel ne, to tak prostě, to tak na světě chodí. Pavel napsal, já se vždycky těším na kempování v pátek a najednou je neděle. Oni snad už na ní nedělají soboty. Taky si to myslím, já bych prostě zavedla nějaký kratší pracovní týden. Vlad nám napsal, vysoké chvojno bylo víc než kemp. A teď je tam fotografie těch rozestavěných stanů jeden vedle druhého. Tam nebyly žádné takové ty kuchyňky, předzahrádky. Víte, jak dneska už je to takové jako hogofogo. V některých místech musím říct, že mě to překvapuje, že někdo si třeba kolem svého stanu udělá i malý plůtek. No vážně, dokonce mají i stan na kuchyňku. Jako musím si říct, že ten servis je opravdu už jakoby neuvěřitelný a lidé prostě už chtějí asi možná trošku víc, než jenom nějakou celtu přes hlavu. A prostě jako chybí jim něco z toho domova, jo, na co už jsou zvyklí, takový ten servis. Tak děkujeme za tyhle příspěvky, které jste nám posílali i s fotografiemi. Jaké bude zvoleno téma pro ranní otazník dnes? No, to vám zatím neprozradím, máme na to ještě hodinu a půl, tak zůstaňte s námi a poslouchejte dál Country Radio. Za malý okamžik budeme taky soutěžit, ale dozvíte se něco málo o dopravě a také o tom dnešním počasí, jak pak to dneska bude vypadat a jaké jsou teploty aktuálně teď v Česku po venku. Za malý okamžik.

se má. Paní má se má a já myslím, že i pán se má, že má paní. Tomáš Linka, kapela Fešáci v našem vysílání přesně ve 7:45. Tak máte se taky dobře, věřím, že ano, že máte na sebe puštěný větrák, nebo že pokud jste v práci nebo v autě, že máte puštěnou klimatizaci, tak akorát, abyste nenachladli a že vám je hej, i když ty teploty šplhají zase docela vysoko. Středočeský i severočeský kraj už se teď aktuálně tak nějak, řekla bych, že topí v těch teplotách kolem 27 stupňů Celsia, stejně tak i jižní Morava, kde by dneska mělo být vůbec nejtepleji. Místy je tam už 29 stupňů, ale jižní Čechy, taková Šumava, tak tam si celkem pískají, protože tam mají kolem 22 stupňů. Tak podíváme se podrobněji i na situaci, která panuje na českých silnicích, tak začíná se to trošku komplikovat, protože ten první prázdninový týden a vlastně i uplynulý víkend byl celkem náročný, protože většina lidí odjížděla ven na dovolenou, už prostě hnedka z kraje vyráží někam za odpočinkem, tak i tak podobně divoce to vypadá na silnicích. Aktuálně máme komplikaci v obci Mníšek, což je na Liberecku v ulici Novoveské, tam se bouralo se taky na D1 na 212. kilometru ve směru na Brno. Máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh. No a možná, že víte o nějakých dopravních kolizích, o kterých my zatím nevíme. Tak nám klidně zavolejte na 210 323 333 a my vám za to zahrajeme nějakou pěknou píseň. Co byste řekli na písničku Až skončí bál? Takovou pěkně od podlahy, od pozdního sběru, právě teď.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No tak my věříme, že ano, že poznáte, kdo bude naším hostem. Tak já tady mám na pomoc naší kolegyni, je to naše kolegyně Radka, pro kterou je to premiéra, bude mi pokládat otázky a bude hádat, kdo já vlastně jsem. Jo, je to tak?
2: Určitě.
1: Určitě. Tak budeme si povídat. Tak Ráďa se mě bude ptát, já vám budu odpovídat, jo? A vy na základě těchto otázek a odpovědí zjistíte, o koho se jedná. Až to zjistíte, budete si jistí, anebo budete jenom tak trošku jako váhat, ale budete si říkat, já to zkusím. Tak zavolejte 210 323 333, ale určitě ne dříve. Tak jdeme na to?
2: Zkusíme to.
1: Zkusíme to. Tak jdeme na to.
2: Kde jste se narodil či narodila?
1: Já jsem se narodila v jižních Čechách, v Českých Budějovicích, a to se psal rok 1962.
2: A jaké bylo vaše původní zaměstnání?
1: Já jsem vystudovala český jazyk a hudební výchovu na pedagogické fakultě.
2: A učíte ještě?
1: Ne, věnuji se především folku a country. Zpívám přibližně od konce 70. let.
2: Zpíváte solově nebo jste zpívala s nějakou skupinou?
1: Já zpívám i sama, ale působila jsem se skupinou Žalman a spol a nebo s Nezmary.
2: A poslední otázka, na jaký hudební nástroj nejčastěji hrajete?
1: Na akustickou kytaru. Tak, a teď si myslím, že už byste měli mít, milí posluchači, naprosto jasno, o kom si tady povídáme. Pakliže to budete vědět, získáte od nás deštník Country Rádia. Někdo už nám volá. Jasno. Country Rádio, hezký den.
3: Dobrý den, tady Zdenek.
1: Zdeňku z Břeclavy, jenom si slumte rádio, prosím, aby jsme se dobře slyšeli. Tak povídejte, o kom jsme si povídali?
3: No, Pavlínka Jíšová.
1: A podle čeho jste poznal, že to je Pavlínka Jíšová?
3: No, takže hrála s Žalmanem a tak dále.
1: Takže jste znalec a znáte ji a máte ji rád, evidentně.
3: Mám moc.
1: Tak to si zasloužíte od nás potlesk, jste šikula, získáváte od nás deštník Country Rádia. Posloucháte nás teď v autě, předpokládám, je to tak?
3: Ano, ano, ano.
1: Tak kam míříte?
3: Ale vezu na stavbu nějaký materiál elektrikářský.
1: Jaká je cesta? Je to všechno v pohodě?
3: Tady v pohodě. Jedu z Hodonína. Dá se to.
1: Paráda.
3: Až tak, na ty vedra.
1: Až na ty vedra. No ale zítra už by mělo být lépe. Tak gratuluju, mějte se moc hezky. Zdravíme
3: moc
1: vás.
3: Krát.
1: Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: bedny, tak to jste se mohli pěkně zaspívat s Micky Rivolou bednu od whisky ve vysílání Country Rádia. Za chvilku 8 a po celé se dáme Pavla Bobka. Je víc všedních dnů než svátku. Tak hezké pondělní ráno.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36 stupňů na západě Čech a na Moravě i 39.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Na konci světa.
5: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
7: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože paliva dál zlevňují. Litr naturalu se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Před týdnem byl o 57 haléřů dražší. Cena nafty klesla výrazněji o korunu a skoro 70 haléřů na litru. Natankujeme tak průměrně za 35 korun a 60 haléřů. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a letos v červnu také několik dnů trvající horko. Odborníci hovoří o vodním stresu. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. Do letního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed znovu otevírá brány. Až do konce prázdnin nabídne téměř 70 filmů, pohodlné zázemí i promítání za každého počasí. Během léta pak nabídne letní kino každý večer jiný snímek. Objeví se i klasiky jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. Mimozemšťan. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Co se chystá v pražské dopravě, to zjistil Honza Navrátil.
3: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Náš borec judu má bronz. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. A Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. místo a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. Filip udržel 8. místo v průběžné klasifikaci. První vítězství v sezóně vybojoval kolumbiec David Alonso, což je předloňský šampion Moto3. Závod Moto3 vyhrál Španěl Massimo Giles. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další. A sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si, a pak s ním.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

A to byl Pavel Bobek. Mimochodem dneska by měl svátek, protože dneska slaví Petr a Pavel, ale k tomu se dostaneme během této hodiny, řekneme si více o těchto jménech, o jejich historii a to budete možná koukat a budete možná překvapeni, jak vlastně tato jména spolu příliš jako nesouvisí, ale možná právě proto jsou dáni na jeden den a právě na tento den, aby byli společně, aby jeden druhého tak trošku ochránil. No, nebudu prozrazovat více, však se dozvíte po 8:30 mnohem víc. Za chvíli nás čeká Malina Brothers, bude Jaroslav Vikrant, můžu myslím si i prozradit, že nás čeká Epidemie, taky Tony Linhart, to jenom v této nadcházející půl hodině. Budeme si také povídat o jednom člověku, kterého všichni dobře znáte. Máte ho spojeného s různými seriály, ale i s některými zásadními filmy československé kinematografie. V pořadu Pod lupou si o něm povíme víc a také vám prozradím důvod, proč si o něm budeme povídat. V pořadu Pod lupou, který bude krátce po 8:45. Hezké ráno, pondělní ráno 29. června na Petra a Pavla. Zdraví vás Katka Čepelíková a teď už stín staré řeky. Ten by se pro dnešek hodil. Myslím si, že všichni bychom ho rádi i dnes vyhledali, ale nebojte, zítra už bude výrazně lépe. Tak dobré ráno.

Dneska by mělo být jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů Celsia, ale většinou počítejte spíš s 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku by mělo být až 39 stupňů Celsia, ale ta 40, tak ta už by nás měla minout a to už je za námi. Jako horší než včera už to rozhodně nebude, nebojte. Za chviličku si dáme také informace o tom, co nás čeká v dopravě, tak pokud jste na D1, tak vězte, že na 5,5 kilometru na výjezdu z Prahy ve směru na Brno máme v pravém pruhu v části žebříku, je to hnedka za benzínkou, tak tam dávejte pozor, abyste do toho nevlítli jako auta, kterým se to už bohužel v uvozovkách podařilo a stojí při kraji D1. Tak dávejte pozor, snad to bude brzy odklizeno. Za malý okamžik tady Mirek Hofman, tady je jeho písnička, která se jmenuje Zátoka a hned jak dozní, tak je tady pořád Pod lupou, tentokrát s filmovou osobností.

0: pod lupou.
1: 29. června roku 2015 zemřel Ladislav Chudík. A my si toto smutné výročí připomeneme tím, že si vlastně osvětlíme, co za svůj život všechno stihnul a v jakých filmech a seriálech hrál. Šlo o slovenského herce a divadelního pedagoga. Na přelomu 80. a 90. let 20. století působil na pozici ministra kultury Slovenské republiky. Studoval gymnázium v Kremnici, Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a dramatické oddělení Státní konzervatoře v Bratislavě. V roce 1944 působil v činohře Slovenského národního divadla. Stal se uznávaným a velmi populárním hercem doma i v zahraničí. Věnoval se i pedagogické práci. V roce 1964 dokonce získal titul docent. O 4 roky později načas emigroval do Vídně, ale vrátil se zpět do vlasti. Z množství jeho televizních rolí patří k těm nejúspěšnějším postava primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města. Za své herecké mistrovství získal mnohá ocenění. V roce 1965 titul Zasloužilý umělec a v roce 1982 Národní umělec. No a v roce 1999 se dokonce stal prvním držitelem ceny Josefa Kronera za celoživotní dílo. V roce 2010 následně také obdržel Českého lva jako nejlepší herec ve vedlejší roli za film Kawasakiho růže. O týden později pak cenu Trebia za celoživotní umělecký přínos. Tolik tedy připomínka Ladislava Chudíka, který už 11 let není mezi námi. Zemřel v Bratislavě. Tolik tedy něco povídání o skvělém filmovém herci a teď už nějaká muzika. Emmylou Harris, vysílání Country Rádia v 8 hodin a 19 minut. Hezké pondělí.

Epidemie, písnička Vracím se, tak Epidemie má před sebou taky docela žhavé léto, plné skvělého koncertování a těch koncertů má tolik, že kdybyste žádný nestihli a tuhle kapelu měli rádi, tak to by byl teda velký průšvih. Tak myslím si, že každý si vybere na stránkách epidemie.cz, tam si rovnou můžete podívat, kde všude hrají, jenom namátkou v Lázně, Bělohrad, v Brně, v Holanech, v Budyni nad Ohří, v Telči, v Olomouci, v Mohelnici, v Prostějově, v Tetíně, tak to jsou jenom koncerty, které je čekají přes léto až vlastně do podzimu, tak podívejte se, najděte si ten svůj oblíbený a užijte si Epidemii na vlastní uši a oči. Teď krátce před 8:30 si dejte na country rádiu Tonyho Linharta a jejich písničku Japonečka. Za chvilku taky doprava.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Co se děje na silnicích a na vlakových kolejích, tak to my samozřejmě vždycky víme. Ve čtvrt, v půl a ve tři čtvrtě se to na Country rádiu dozvíte. Tak začínáme vlakovými výlukami. Ty stále platí na trasách Branice Tábor. Nesvezete se ani mezi Kralupy nad Vltavou a Kladnem Dubí. Taky na trase Dolní Poustevna Bad Schandau nebo Praha Bubny Praha Masarykovo nádraží. Ještě přidáme jednu informaci. Až do 7. července v Praze došlo k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Želivského Vinice. Linka 7 z Radlic od vozovny Strašlinice jede k ústředním dopravním podnikům a linka 16 od Řep z Želivského přes Palmovku na Lehovec. Je to trošku komplikované, ale od 8. července už by mělo být všechno v pořádku a třeba sem k nám do rádia se dostanete pro svoji výhru úplně v pohodě. Tak co se týče silnic, tak tady jsou stále nějaké komplikace. Je to hold ten první prázdninový týden, tak se s ním dá trošku počítat. V Jablonci se bouralo v ulici U Balvanu na silnici číslo 1/13 v Kadani na Chopmutovsku. Máme v sobě dva osobní vozy a bouralo se také v Plzni dvě Slovany v ulici Koterovské. Je tam dopravní nehoda se zraněním. Doprava za námi, přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem. Za malý okamžik si dáme Rangers Pole s bavlnou. Country

0: Ahoj kamarádi, tady je zde na Vřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse. A taky Michala Tučného.

0: nehledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou. Malý

0: mnoho dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopit.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Jedním ze slibů hnutí SPD před vstupem do vlády bylo, že vybojují peníze pro důchodce a kompenzují jim předchozí vládní škrty. Opět zůstane pouze u slibu. Realita je taková, že boj za vyšší důchody Okamurovo hnutí odkládá na neurčito. Učitelské platy po letech růstu opět padají k celostátnímu průměru. Nová studie upozorňuje, že zastaralý tabulkový systém stále upřednostňuje odpracované roky před kvalitou výuky. Českým učitelům navíc hrozí pozice nejhůře placených v Evropské unii. Některé dopravní podniky přes léto mění režim. U klimatizovaných vozidel bude v letních měsících zachováno otevírání dveří na znamení. Pomáhá to udržet příjemnější teplotu uvnitř vozu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později se budou tvořit místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36, na západě Čech a na Moravě i 39 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmouš, když život patří katům.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Máme 29. června roku 2026 a svůj svátek slaví Petr a Pavel. Tak se na kluky podíváme, slaví společně, tak možná, že jejich jména budou mít i společný význam, uvidíme. Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako skálopevný, prostě je to tvrdý kluk. V Česku jich máme kolem 272 tisíc. No a co Pavlik? Pavel je oblíbené mužské jméno nejenom u nás, ale po celém světě. Jde o jméno latinského původu a vzniklo ve starém Římě. Zde se užívalo především jako příjmení. Pochází z latinského slova Paulus, což znamená malý, drobný, nepatrný nebo skromný. Petr je zřejmě jeho ochránce, protože ten je pevný jako skála, ale Pavlík je takový drobný malý chlapec. Zatímco Petrů je 272 tisíc, tak Pavlu je kolem 207 tisíc. V Česku přejeme všechno nejlepší. Na Slovensku slaví Peter, Pavol a Petra. A nezapomínejme na to, že dneska máme také Mezinárodní den tropů, tak to si myslím, že celkem vyjde, protože ty teploty se budou opět šplhat ke třicítce. Měli bychom si uvědomit tento den, že v tropických oblastech bude od roku 2050 žít většina lidské populace a zejména dětí, ale zároveň budou mít tyto oblasti vyšší míru chudoby a podvýživy.

Šus na Tennessee přesně ve 8:45 ve vysílání Country Rádia. Tak teploty na mapce, na kterou se dívám, pěkně zčervenaly. Teploty, které jsou aktuální právě pro tuto chvíli po celé České republice, není v podstatě výjima hor méně než 25 stupňů Celsia. Jižní Morava, tak tam už tuto chvíli mají kolem 30 místy i 31 stupně Celsia. Tam by dneska ty teploty měly šplhat zase trošku výše, možná až k 36 stupňů, tak snad se včas zarazí a rozmyslí si to, jestli takhle vysoko dokážou ještě vyskočit po těch včerejších rekordech, které byly překonány na více než 95% meteorologických stanic, které vůbec ty oficiální meteorologické stanice vůbec měří. Tak mrkneme se i na silnice D1 před Prahou z Brna, tak to je situace, která je mírně komplikovaná, už teď se tam zdržíte zhruba 20 minut, protože od 15. zhruba do 5. kilometru budete popojíždět v takové pomalu sunoucí se koloně. Je to z důvodu toho, že tam za pruhonicemi je odstavená dodávka s autem. Je to v pravém jízdním pruhu. Tak na sebe dávejte pozor, kdyby něco, zavolejte na 210 323 333. A tohle telefonní číslo můžete za malý okamžik také využít k tomu, pakliže se budete chtít zúčastnit naší soutěže, která se jmenuje Dospíváš to, kdy vám pustím malý úryvek písničky a vaším úkolem bude písničku dospívat. Ne celou, jenom kousek.

0: On si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: 8 hodin a 50 minut a je tady ten správný čas, abychom si dali naši skvělou soutěž, která je hodně o zpívání a ve které můžete předvést svůj
2: Dospíváš to?
1: A takhle se jmenuje. A my jsme moc zvědaví, jestli pak se to i dneska někomu podaří. Jestli pak někdo bude znát tuhletu píseň. A já, když jsem se tak koukala, co to je za píseň, tak dovedu si představit, že někdo tuhle píseň nezná, jo? Ale to si myslím, že je jako nemluvně. Je to malé dítko v kočárku, kterému jsou prostě, nevím, 3-4 dny, jo. Jinak všichni ostatní tuhletu písničku musí znát a minimálně prostě alespoň část dokážou zaspívat, protože já si myslím, že není větší legendy. A právě proto jsme vybrali tuhletu píseň, aby jsme s ní odstartovali ten prázdninový čas. Tak schválně, kdo pak se nám dovolal? Country Radio, hezké ráno. Haló?
3: Hezké ráno, tady Betty,
1: moc vás zdravíme, tak prosíme, stlumte si rádio. Tak Betty, jste připravena zaspívat si s námi jednu vyloženě tramskou píseň?
3: Tak zkusím to.
1: Zkusíte to. Jste zpěvačka, zpíváte si ráda, nebo prostě u ohýnku, nebo jen tak ve sprše sama, aby to nikdo neslyšel?
3: Tak, u toho ohýnku možná, jo.
1: U toho ohýnku i s nějakou partou třeba kamarádů?
3: Jo, chodila jsem na takový tramský písničky.
1: No tak, tuhle písničku, to budete mít v malíku. Pouštím ji právě teď a jak skončí, vy pokračujete. A bouře

0: Jen málo, málo je lásky.
1: Ztracená víra. No, ztracená víra. Hrozne zvenic.
0: Ne.
1: No, co zvení? No, tak zkusíme ještě jednou. Jen zahlíli svět.
0: Už mají vrásky.
1: Tak málo je
0: lásky.
1: Ztracená víra.
0: Ztracená víra.
1: Hrozný. No teda.
0: Já mám uvařený mozek, já tady mám 32 ve dne v noci.
1: No tak ale tohle to je úplně legendární píseň, tu přece každý zná. Já jsem myslela, že tohle bude úplná tutovka.
0: No já zpívám spíš ty původní takový korda a tak.
1: No jo, ale tohle jsou stánky. Stánky přece zná úplně každý. Jako uznávám to, jo, ale bylo to, dejme tomu, že to horko je fakt velký a rozumím tomu, že dneska se ten mozek vaří úplně každému. Jak jste říkala, tak hrozné zvinic nepozbírá.
0: No já jsem spala 3 hodiny ještě blbě, takže...
1: No vidíte, přesto jste to zkusila dobře. Máte u nás cenu, ale potrénujte ty stánky. Můžete za malý okamžik z Brontosaury, protože my vám tu písničku pustíme úplně celou. A nejenom vám, ale vlastně úplně všem posluchačům. Tak tady jsou Brontosauři a stánky. Vám gratuluju, bylo to nahnutý, ale víte to. Víte to.
0: No jo.
1: No mějte se hezky. Krásné pondělí.
0: Vy taky, děkuji.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36 stupňů na západě Čech a na Moravě i 39.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Buďte na sebe opatrní, protože léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest i nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Pitnou vodu zdarma na pražských stanicích při předpovědi počasí nad 30 stupňů Celsia nabízejí veřejné občerstvovací stanice projektu Lokni. Konkrétně se nacházejí na pražském hlavním, Masarykově a Libeňském nádraží a autobusovém na Florenci, ale i na dalších 11 zastávkách napříč Českem. Cílem je podle autorů iniciativy usnadnit přístup chlazené pitné vodě do vlastní lahve v horkých dnech na místech s vysokou koncentrací lidí, kde je to nejvíce potřeba. Pozor si dávejte na lumpy a zloděje. Na to upozorňuje i policie.
2: Jihomoravští policisté se také letos zapojili do Evropského dne proti vloupání. V uplynulých dnech se lidé mohli s preventisty setkat například před obchodními centry v Boskovicích a v Brně, ale i ve Znojmě nebo na dalších akcích pro veřejnost. Smyslem kampaně je upozornit na nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí a poradit jim, jak svůj majetek lépe chránit nebo zabezpečit byt na dovolenou. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Liberec rozdělí mezi kluby na pravidelně sportující děti a dorostence přes 22 milionů korun. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Neúspěšní žadatelé budou moci podle náměstka primátora Adama Lenerta žádat ještě jednou.
3: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém. Výše příspěvku zůstala jako v loňském roce.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože Jan Čejka zaplaval na domácím šampionátu v Praze podolí český rekord v závodě na 200 metrů polohově. Dohmátl v čase 2.00.12 a o 14 setin vylepšil 3 roky staré maximum Miroslava Knedly. Na šampionátu si Čejka připsal druhý titul po pátečním triumfu na značkařské stovce. U vody ještě chvíli zůstaneme. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru a ovládli celkové pořadí seriálu Dvojek bez kormidelnice. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Rozlučkovou píseň na úvod další hodiny, no proč ne? Já vás ale vítám a moc vám přeju, abyste ten i dnešní den, i když už pracovní, v pohodě zvládli a věřím, že pro mnohé byl náročný, nebo bude náročný, stejně jako byl víkend, protože prostě ten víkend, to jsme se mohli někam zašít, to jsme mohli prostě dělat to, co jsme chtěli, mohli jsme se klidně naložit do vany, ale teď při pondělku už spoustu lidí musí do práce a tam už ty podmínky samozřejmě nemusí být úplně ideální, ale víkend nebyl jenom prostě o tom horku, o tom válení se někde u vody, ale byl také plný tenisu, mezinárodní turnaj tenisu na vozíku a Honza Slepička na lince. Honzo, moc tě zdravím, ahoj.
1: Já tě taky zdravím, ahoj, a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: Tak minulém týdnu jsme si spolu povídali, že vás čeká prostě tenhle ten mezinárodní turnaj, vlastně už 31. ročník. Zrovna to vyšlo na tohleto strašně horké počasí, tak jak jste to zvládli v Olomouci?
1: Zvládli jsme to dobře díky tomu, že jsme hráli v hale, protože kdybychom hráli venku, tak bychom turnaj museli zrušit, protože tenisté na vozíku, jako všichni handicapovaní sportovci, mají určité zdravotní omezení.

0: i do ty haly, ale tam bylo snesitelné a hrát mohli, takže díky tomu jsme to zvládli a myslím si, že hráči podle reakce, kdy odpovídali na dotazy novinářů, televizního štábu a podobně, chválili, čili to je podsta pro náš tým organizační, ale všichni řekli, že prostě přijedou znova do Karviné a do Prahy v listopadu tohoto roku na další turnaje, protože se jim u nás strašně líbí.
1: Tak o těchto turnajích si určitě budeme brzy povídat i v našem vysílání. Doufám, že tě tady přivítáme osobně v našem studiu. Ale nás by teda zajímalo, jak ten 31. mezinárodní turnaj tenisu na vozíku dopadl. Tak řekni nám výsledky.
0: Tak začnu našimi v mužích čtvrtfinále. Pavel Gazda pro bolesti musel vzdát proti Kamilu Fabišiakovi, protože prostě hrát nemohl kvůli zranění ruky, ale čtvrtfinále je rozhodně úspěchem. Vladka Pořízková hrála finále debla spolu s Angličankou, byla pomyslně stříbrná, byla finalistkou, ale i to je úspěch. Také musím připomenout, že Dalibor Potůček byl ve finále útěchy. Tam sice neuspěl proti Věclavskému z Polska, ale i to je úspěchem. A teď jak turnaj dopadl z hlediska té špičky, je zajímavé, že obhájci trofeje neobhájili. Kamil Fabišiak podlehl Čilanovi Tapiovi ve dvou setech ve finále. Takže nasazená jednička přehrála dvojku, protože Tapia byla jednička, Fabišiak dvojka. A stejně to dopadlo v ženách, protože obhájkyně trofeje Kristýna Pesendorfu se musela sklonit před Zoé Mara z Francie. Takže znova vyhrála jednička, to byla francouzka, porazila ve finále dvojku. A ve finále debla vyhrála také jednička v kategorii mužů, to byla dvojice Tapia Miranda, čilsko-francouzská dvojice. A v ženách to byla rakousko-francouzská dvojice Maras Pesendorfer. Takže takové byly výsledky. Všichni nasazení nejvýše se dostali do finále a vyhráli tam jedničky nad dvojkami. Takže tím byl turnaj zajímavý a tím, že obhájci trofeje se museli sklonit ve finále před novými hráči u nás. Takže to je asi z hlediska výsledků všecko.
1: Tak to si myslím, že byly moc pěkné výsledky. Já doufám, že se společně tady uslyšíme ještě na podzim, kdy budete mít další mezinárodní turnaj v tenisu. To byl Honza Slepečka ve vysílání Country Rádia. Moc děkujeme, držíme palce, ať se i další přípravy na další turnaje vyvedou.
0: Děkuju pěkně a všem přeji hezké léto. No a s tenisem na vozíku se setkáme, když ne dřív, tak opět v listopadu i na vlnách Country Rádia, za což právě této stanici nesmírně děkuji. Mějte se fajn.
1: Ahoj, Honzíku.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dnešní téma musí jednoznačně souviset s horkými dny, kterými si procházíme. Dneska se vás chci zeptat jednoduše, jak jste se o víkendu chladili? Protože by to byl docela dobrý návod i pro ten dnešní den, který by neměl být prostě stále nějaký chladný. Ty teploty by sice měly být nižší, než byly o víkendu a rozhodně nižší, než byly v neděli, ale stále třeba na Moravě se budou šplhat k 39 stupňům Celsia. Tak by mě zajímalo, jestli jste víkend trávili u vody, u vlastního bazénu nebo prostě schovaní někde v bytě a říkali jste si, ježiši, ovívej mě dál, ovívej mě, nebo jste nakoupili spoustu větráků, rozvěsili po vašich příbytcích mokré ručníky. Jakým způsobem jste se chladili, nebo jste se prostě naložili do vany a tam jste strávili celý víkend, i to je samozřejmě varianta, ale potřebujeme tipy na dnešní den, tak doufám, že nám je pošlete nebo zavoláte, anebo pošlete skrze aplikaci Country Rádia. Teď už si dáme Roberta Křesťana, Druhou trávu a taky písničku Zůstaň. Zůstaňte i vy dobře naladěně spolu s Country Rádiem při pondělku 29. června. Hezké dopoledne.
2: V Monteriu visí tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ladíte Country rádio a máme tady informace, které se týkají Prahy. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je až do pátku 17. července dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Chodkovy sady Brusnice. Linka 22 objíždí přes Hradčanskou a linka 12 je mezi Malostranskou a Štrosmajerovým náměstím vedena po nábřeží. K hradu jenom pěšky nebo od Pohořelce. Tak to je informace pro ty, kteří by třeba do metropole chtěli vyrazit na nějaký výlet. Další informace, ty už jsou ze silnice. Komplikace čekejte na D11, zhruba mezi 12. a 13. kilometrem ve směru na Hradec Králové. V sobě tam jsou dva osobáky. Poural se taky na D7 na zhruba 1,5 kilometru ve směru na Chomutov. Je tam dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu, který je uzavřen. A bouralo se taky v Praze v ulici Vicpálkova. Doprava za námi, tak čekejte další muziku ve vysílání Country rádia. Za malý okamžik Michal Tučný nebo Petr Kocman. Country
0: Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrt kila lahůdkové country.

0: Deka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva připátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Než otevřu rád oči, špajsku probírám, kulku češky kurá, kruk krku na
0: sluka. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
3: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.
4: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country Radio.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Za 2 minuty bude 9:45, tak v mnoha místech České republiky už jsou teploty kolem 30. Jo, takhle dopoledne, ale tak co, už jsme trošku zvyklí, ne? Už jsme se trošku jako aklimatizovali a už si trošku zvykáme na to horší dýchání, ale nebojte, nemusíme si zvykat na dlouho, zítra už by se mělo ochladit. A jak byste se o víkendu chladili? To je téma ranního otazníku, abychom dali tipy všem, kteří to moc nezvládali, ale dneska by to chtěli vyšvihnout úplně nejlíp a dneska by se chtěli cítit dobře. Tak jaké tipy máte vy? Vladimír napsal, no přece pivem. No tak úplně ne, ale asi na slunci, že? Asi tam bych asi nechodila. Danuše napsala, zavřená doma se zataženými závěsy. Pustila jsem si cestu do pravěku a jinak čtu. Teď mám rozečtený proces. Jo, to si myslím, že je docela dobrý tip k tomu pustit nějaký větrák, ideálně více ze všech stran a trošku se ovívat. Možná vám to i pomůže otáčet stránky. Lubomír napsal, že strávil víkend na jedné benefiční akci na podporu malého Adámka a tiše záviděl, jak hasiči chladili malé účastníky. Tak chladit se můžete i vy samozřejmě doma vodou. Doporučuje se doma rozvěsit mokré ručníky. Prý to funguje, zvláště když do nich pustíte větrák, jakože postavíte ho za ty ručníky, které máte třeba přehozené přes židli, tak by to mělo tu místnost trošku ochladit. A samozřejmě zatažené závěsy nebo žaluzie, to je samozřejmě základ. Petr napsal, dole v baráku na chodbě bylo tam asi 25 stupňů a doplňoval jsem tam tekutiny. Tak Jarka napsala, že trávila víkend v řece Jizeře, ale prý včera už byla taky teplá. No, tak vidíte, zejména otužilci si myslím, že mají teďka docela problém, že právě i ty řeky už se pěkně oteplily a už ani v nich nějaké to svlažení nenajdete. Tak Jarko, za tu řeku Jizeru od nás dostáváte cenu z Country Rádia. Zavolejte do studia na 210-323-333 a cena bude vaše. Hned vám ji posíláme. Tak děkujeme za všechny tipy a teď si dáme Karla Zicha, který zpívá o tom, že tohle je léto, jak má být. No tak asi myslel možná nějaké mírnější, ale nebojte, i těch příznivějších teplot se brzy dočkáme už zítra. Dneska už by se to mělo zlepšovat.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

0: Babi Rivola a Karabina a také kamarádi Táborových ohňů, ti všichni se dali dohromady, vám zaspívali tuhle krásnou píseň před 10. hodinou. No a po 10. už tady převezme žezlo ne Milan Schmidt, ale Miloš Keller. Miloš totiž bydlí v podkrovním bytě a bylo mu tam velké horko a říkal si, že se přijde schladit do rádia. No a už tady zůstane. Bude tady celý den od 10 až do 18 hodin. Máte se nač těšit, má připraveno spoustu soutěží, zajímavostí a taky dobré muziky. Po 10. hodině hned po zprávách na vás chystá Pavla Bobka a taky Radima Flendra. Přejeme vám hezký den a zítra v 6 hodin ráno se na vás budu těšit.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36 stupňů na západě Čech a na Moravě i 39.
3: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: to bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
1: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
0: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
2: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu,
0: no tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
3: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
0: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Čtyřikrát během minulého týdne zasahovali jihočeští záchranáři u lidí, které uštkl had. Jednalo se o 3 děti a jednoho dospělého. Všichni skončili v nemocnici. Zmije člověka aktivně nevyhledává. K ušknutí dochází náhodně, třeba při chůzi ve vysoké trávě, pohybu kolem kmenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. V Jihlavě mají novinku a vlastně i důvod k radosti.
2: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště Park and Ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu, který má změnit cestování ve městě i okolí. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: O turismu teď Honza Navrátil.
3: I letošní prázdniny budou pro hlavní město ve znamení doslova nájezdu turistů. Společnost Prague City Tourism odhaduje, že do metropole během července a srpna přijede 1,6 milionu lidí. Jde o vyšší číslo než loni, kdy do Prahy přijelo 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími hosty jsou Češi, Němci a také Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8,6 milionu návštěvníků. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejoví útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins získali z Coloreda 23-letého centra Ivana Ivana. Ostravského rodáka přivedl výměnou za jiného hráče Fabiana Lisla. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Dobré dopoledne větší části prvního pondělního, vlastně už prázdninového vysílání Country Rádia. Vás bude provázet Miloš Keller. V téhle hodině se na vás čeká v první polovině hodiny Kukátko, v druhé polovině hodiny potom Tulák, Vítek Pěkný. A co se týče muziky, uslyšíte třeba Martyho Robince, Milušku Voborníkovou, Brontosaury, skupinu Home Free nebo Mirka Hofmana. A nebude chybět ani doprava. Tak hezký vstup do prvního prázdninového týdne s Country Rádiem a s Milošem Kellerem.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťan a Druhá tráva, Malina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Grůvej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti jako každý rok mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme dopolední komplikace na dálnicích. D11 ve směru na Hradec Králové. Na 13. kilometru je vážná dopravní nehoda. Komunikace je neprůjezdná a na D11 u Černého mostu vůbec nenajíždějte. D7 ve směru na Prahu, na konci D7, tedy u přípojky od letiště. Je zúžení, jezdí se jedním pruhem, kolony jsou zhruba od odbočky na Středokluky. V opačném směru v Lipské, to znamená od Evropské, jsou kolony rovněž u padesátníku. Postojíte si zhruba 15 minut. Pražský okruh od D1 k D7 jsou kolony u Ořecha a jsou tak velké, že se regulují i vjezdy do obou tunelů ve směru od D1 k D7. A ještě 35 ve směru z Liberce do Turnova u Hodkovice pracuje na vozovce. I tam jsou kolony, počítejte s tím. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Radio. Country
2: Radio. To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
3: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechno přání, co jsem za ta léta měl.
0: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
3: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L.
0: A taková kouzla umí Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát.

0: zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes se podíváme na akvadukt v Dolní Chřibské, to je v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Nedaleko obce Dolní Chřibská se nachází akvadukt, který je považován za jedinečnou technickou památku. Přestože jeho historie sahá až do roku 1886, zůstal pozoruhodně zachovalý. Cesta je velmi nenáročná. Vede po silnici a pouze poslední krátký úsek pokračuje lesem, proto ji zvládnou i rodiny s kočárkem. Na rozcestí na konci Dolní Chřibské se vydejte doleva směrem na Rynartice. Silnici lemuje krásný les a údolí. V zatáčce před domovem pro seniory Potoky najdete označenou odbočku do lesa směrem k akvaduktu. Akvadukt nechal jako součást nové tkalcovny v osadě na Potocích postavit továrník pan Florian Hübl. Byl součástí vodního náhonu, který přiváděl vodu říčky Chřibské Kamnice do jeho továrny. Voda proudila korytem širokým asi 1 metr a také dvěma tunely, které byly z části vytesány ve skále. Dvouobloukový akvadukt vedl část vody ve výšce přibližně 8 metrů nad korytem říčky. Zajímavé je, že celý systém náhonu, tunelů a akvaduktu měřil zhruba 800 metrů. Některé části tunelů jsou navíc dodnes průchozí, takže si lze dobře představit, jak důmyslné toto technické dílo na konci 19. století bylo. Provoz tkalcovny ukončila hospodářská krize ve 30. letech minulého století. Po továrně zůstaly jen základy, ale akvadukt přežil téměř beze změn. Akvaduktu se někdy také přezdívá malé české římské dílo a fotografové tam rádi míří zejména na podzim, kdy okolní lesy hrají pestrými barvami a místo tak působí mimořádně. Poblíž vstupu do horního tunelu najdete také ve skále vytesaný velký kříž. Připomíná tragickou událost z roku 1841, kdy tam po pádu ze skály zahynul dřevorubec. Více informací o akvaduktu v Dolní Chřibské najdete například na webu ven-každýden.cz. Pěkný den vám přeje Vítek.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej, a nebo ty ses trochu bál.

0: Honza Vyčítal dospíval svůj song a čekají na nás informace o tom, kde se děje jaká kulturní akce. Ano, kulturní pozvánky po 11. hodině a potom třeba Rangers nebo Kameloti zahájí tu další hodinku a v té další hodince budeme také soutěžit. Po celý tento týden budeme mít dopolední bleskovku. Podrobnosti vám o tom prozradím, ale včas po té 11. Teď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28, většinou 31 až 36 stupňů na západě Čech a na Moravě i 39.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
4: Tereza.
1: Znáte je.
4: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
5: Řeky lásky proud kolem nás prodál.
1: Každý tón, každé slovo.
6: Toulám se klínem skal. Tam. Nebeský
1: brán. Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. Country Radio. Naladíte i v den.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol., Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré dopoledne od Miloše Kellera. Tohle byly Rangers a také Kameloti. Za chviličku Michal Tučný nebo Václav Neckář, ale také Johnny Cash nebo Věra Martinová. A za chviličku budeme také soutěžit SodaStream Art Malina Zero Megapack. Tentokrát výjimečně po 11. hodině, jinak v dalších dnech už mezi 10. a 11. Tak hezký poslech.

0: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry. Country Radio.
1: Po celý tento týden v dopolední Bleskovce soutěžíme o stylový výrobník perlivé vody SodaStream Duo. SodaStream Duo přináší kombinaci elegance a funkčnosti. Umožňuje používat jak skleněnou karafu vhodnou do myčky, tak i klasickou plastovou láhev. Díky systému Quick Connect je výměna bombičky rychlá a bez šroubování. Jednoduchým stiskem si připravíte perlivou vodu přesně podle své chuti kdykoliv během dne. No a k tomu přidává i praktické výrobky.

0: deníku SodaStream najdete na webových stránkách www.sodastream.cz. A teď už tady máme soutěžní otázku. Jaký je hlavní způsob přípravy nápoje se SodaStreamem? Za A ohřevem vody, za B sycením pomocí bombičky s kysličníkem uhličitým, anebo mícháním v mixéru. Telefon a telefonujte.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Tak to vypadá, že bychom prvního telefonujícího už mohli mít na telefonickém spojení. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepa.
0: Pepo, já vás zdravím, tak jaká je správná odpověď na naši
2: bleskovku? Tak, že to za A.
0: Za A si myslíte? No,
2: jo.
0: Za A? Tak ne, tak bohužel budete to muset zkusit trošičku ještě jinak a někdy jindy. Mějte se hezky zatím, naschledanou.
2: Dobrý moc, děkuji moc, naschledanou.
0: Tak vážení milí posluchači, na první pokus se nám to nepovedlo. Uvidíme, zdali se to povede na druhý pokus. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak poprosím, jestli víte, jaká je správná odpověď na naši soutěž?
3: Tady Honza, volám na tu soutěž.
0: Ano, voláte na tu soutěž naprosto správně. Jaká je správná odpověď? Sycením si myslíte, že to je, jo, to Bčko?
2: Ano, je to sycením.
0: Ano. Ano, je to sycením, takže ano. Veliká gratulace. První soutěžní výhru už máte v tuhle chvíli. SodaStream, já vám samozřejmě gratuluji, vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
2: Ano.
0: Tak vážení milí posluchači, první výherce z tohoto týdne už tady je. Já ještě připomenu, že zítra se bude soutěžit také, bude se soutěžit po celý týden a zítra budeme soutěžit už tak, jak je zvykem, tedy mezi 10. a 11. hodinou.
4: Značka SodaStream. Bublinky, styl a chuť léta v jednom. Nový SodaStream Art s elegantním černým designem, designovou lahví a osvěžující příchutí Malina Zero. Více na www.sodastream.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: V posledních dopoledních informacích o dopravě se budeme věnovat dopravě hromadné a to městské, kde se v Praze nejezdí. Přestalo se jezdit tramvajemi v úseku Anděl Radlická a linka 4 je zrušena. Stále se nejezdí také v úseku Želivského Vinice a nejezdí se rovněž v úseku Chodkovy Sady Brusnice. 22 jezdí přes Hračanskou. V Brně se přestalo od soboty 27. června jezdit v úseku Kubíčkova Ečerova. Linka 3 končí na Rakovecké a ještě se tramvajemi nejezdí v ulici Reneské. 7 a 8 jedou ulicemi Hybešovou a Vídeňskou. Tolik tedy výluky v Praze a v Brně v tramvajové dopravě. Šťastnou cestu.

0: Rechť, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke

0: krásím zdobí mravy.
1: My zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
7: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: A tohle bylo Buck Owens, Only You Can Break My Heart, předtím skupina Marian Memento Mori. Za chviličku Pavel Novák, Nádherná láska a nebo také Žalmana Spol, Hoho Vatanaj. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch, a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.
1: Country Radio.

nosí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: naložím jen věci nezbytný. Židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý, modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu, televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motoroví, náš je celý svět.
1: Babi Daněk a motorový trampy uzavřeli dopolední vysílání Country Rádia. Čeká na nás polední zpravodajství, ale také polední počasí. A po 12. hodině polední menu Country Rádia. To odstartujeme soutěží. Jako obvykle trojice písniček a vy budete hledat společné téma těch tří písní. Ale o tom vám povím až po té 12.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přehánky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
4: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
5: Radio. S námi nikdo nikdy není sám.
6: Každý, kdo patříš mezi nám,
7: mlčel a hrál,
5: velký nebo malý.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou, protože paliva dál zlevňují. Litr naturalu se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Před týdnem byl o 57 haléřů dražší. Cena nafty klesla výrazněji o korunu a skoro 70 haléřů na litru. Natankujeme tak průměrně za 35 korun a 60 haléřů. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a letos v červnu také několik dnů trvající horko. Odborníci hovoří o vodním stresu. Na některých místech republiky byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. Do letního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed znovu otevírá brány. Až do konce prázdnin nabídne téměř 70 filmů Pohodlné zázemí i promítání za každého počasí. Během léta pak nabídne letní kino každý večer jiný snímek. Objeví se i klasiky jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. Mimozemšťan. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Co se chystá v pražské dopravě, to zjistil Honza Navrátil.
3: Organizátor pražské dopravy chystá na září malou revoluci v jízdních řádech. Dojde ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů v metru. Na lince B se intervaly v ranní špičce zkrátí ze 140 na 130 sekund a na lince C se po automatizaci provozu počítá s ranními intervaly až 105 sekund. Víkendový provoz posílí také na linkách A a B a zkrátí se i intervaly během letních prázdnin. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Náš borec judu má bronz. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. A Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. místo a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Filip udržel 8. místo v průběžné klasifikaci. První vítězství v sezóně vybojoval Kolumbiec David Alonso, což je předloňský šampion Moto 3. Závod Moto 3 vyhrál Španěl Massimo Giles. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Je to polední menu Country Rádia a také pravidelná soutěž. Soutěž spočívá v tom, že vám nabídnu trojici písniček a vy máte poznat, co tyhle tři písničky mají společného. A kdo se první dovolá po odeznění těchto tří písniček, tak získá cenu. Tentokrát soutěžíme o Deštník Country Rádia. A jaké jsou to ty tři písničky? KTO Dobrý recept. Hobous, Cesta na Island, Mustangové, Primales. Ještě připomenu telefon a můžete přemýšlet, co mají společného.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

Když na večer den zhasne a slunce prchne spát, je v lese všechno krásné,

kterým se mi klaní, tam zase lákáme a šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje, no zkrátka prýmá les. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase láká mech. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes, jen smutek

zelení, tohle je prýma les. Kolébkou listí šustí, snem vůní dýchá květ. A kdo se dovnitř pustí, nebude chtít jít zpět. Pod korunami stromů se usazuje klid.

dýchání a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase láká mech. Až ještě do mých dlaní, snad nechtějí padat dnes jen smutek

0: Tak máme dohráno a dospíváno, máme tady také prvního telefonujícího, Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý, Pedro z Bratislavy, ahoj.
0: Zdravím do Bratislavy, tak co by mohlo mít společného tahle trojice písniček?
1: No já myslím, že les, je to les?
0: Není to les, bohužel ne, les to není, takže třeba příště to vyjde, dáme ještě nějakou možnost, zatím měj se hezky.
1: Dobré, díky, ahoj.
0: Tak, vážení milí posluchači, nikoliv, les to tedy nebude, takže uvidíme, co by to mohlo být. Na druhý pokus Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, píšám.
0: Ano, tak já vás
2: zdravím. Je to mech?
0: Je to mech, si myslíte? Aha. Je to tak, je to mech, ano. Veliká gratulace, získáváte náš deštník, máte radost.
2: Já vás hrozně špatně slyším.
0: Já vás slyším velmi dobře. Jste vítězem, získáváte deštník a vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
2: Ano.
0: Tak vážení milí posluchači, zítra bude také polední menu Country Radio, trojice písniček se stejným námětem či se stejným tématem a budete moci soutěžit pro dnešek. Vítěze máme. Tak si užívejte polední menu Country Radio.
3: Polední menu na Country Radio.
4: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

bývají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí

jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích,

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

František Nedvěd a nahrávka s názvem 19, to je písnička, která právě dozněla. František Nedvěd ji natočil na svém druhém albu, které se jmenovalo příznačně Druhé podání. Kdo bude dál pokračovat v našem poledním menu Country Rádia? Jakkoliv je to polední menu, tak to budeme mít nedělní ráno v podání Pavla Bobka, ale také kladivo Valdemar Matušky, Rosťa Fischer nám poví, jaké to je, když se kola točí, a bude tu i hlídač krav Jarek Nohavica. Tohle všechno v poledním menu Country Rádia. Kolega Milan Šmit vám touto dobou přeje dobrou chuť k obědu, nesmím tedy na to zapomenout také. A přeji vám nejenom dobrou chuť, ale i dobrý poslech.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Polední menu Country Rádia uzavřeme dvěma písničkami, Radek Tomášek Žádná jiná a Epidemie Skočil jsem do tmy. No a potom už odpolední informace o počasí a také zpravodajství Tomáše Adamce. Po 13. se vám opět přihlásím já, ale ještě předtím přede mnou budou Michal Tučný a Malina Brothers.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country rádio. Naladíte i v den.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Čtyřikrát během minulého týdne zasahovali jihočeští záchranáři u lidí, které uštkl had. Jednalo se o 3 děti a jednoho dospělého. Všichni skončili v nemocnici. Zmije člověka aktivně nevyhledává. K ušknutí dochází náhodně, třeba při chůzi ve vysoké trávě, pohybu kolem kmenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. V Jihlavě mají novinku a vlastně i důvod k radosti.
2: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště, park and ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu, který má změnit cestování ve městě i okolí. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: O turismu teď Honza Navrátil.
3: I letošní prázdniny budou pro hlavní město ve znamení doslova nájezdu turistů. Společnost Prague City Tourism odhaduje, že do metropole během července a srpna přijede 1,6 milionu lidí. Jde o vyšší číslo než loni, kdy do Prahy přijelo 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími hosty jsou Češi, Němci a také Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8,6 milionu návštěvníků. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejoví útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins získali z Coloreda 23-letého centra Ivana Ivana. Ostravského rodáka přivedl výměnou za jiného hráče Fabiana Lisla. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country Radio.
5: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. Já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Za co všechno lze pověsit, vyjmenoval Michal Tučný. Malina Brothers se radši rozhodli odjet do Kalifornie. To jsou první dvě písničky této hodiny. Za chviličku Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy, Tomáš Klus nebo Mirek Hoffman. Pozvánka v Kukátku bude do Kletné. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny se do Kletné vrátíme ještě jednou, tentokrát soutěži o dvojici stupenek. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Povídám s paní Lidkou Tošovskou, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy pořádáte zajímavou soutěž amatérských skupin. V čem to spočívá, co to je, kdy to je, kde to je a podobně? Představte tu soutěž, pozvěte na ní posluchače.
1: Western klub vás zdraví, pozdraví posluchače Country Rádia a chtěla bych se vás pozvat na 15. ročník Sudovského Country Festu, který se koná 3. a 4. července v přírodním areálu Malá skala Kvetné, kde na vás čekají 2 dny vlastně amatérské kapel. Můžete tam, je v pátek, jsou kapely jako je Hudláři z Brna, Wind z Havířova, Druhá náhoda Český Těšin, v sobotu zase jsou tam Solničky z Nového Jičína, Old Papas a tak jo, jsou to místní kapely, FMGrass, Cviku, Místku, Hop a Šavani z Plzně. Máme tam i slovenský zastupci Bluegrass Quartet z Dubnice nad Váhem. Je to soutěž ve 4 blocích, kde vítěz získává takovou plaketu a z těch 4 soutěžících se bude losovat vítěz, který budu moct natáčet v studiu Mir. Svoji desku.
0: Jste Westernový klub v Suchdole nad Odrou, předpokládám, že tedy Kletná je někde v okolí Suchdola nad Odrou, abychom to posluchačům přiblížili, je to tak?
1: Ano.
0: Festival je tedy ve dnech 3. a 4. července, kdy se začíná v pátek, kdy v sobotu?
1: V pátek se začíná v 17 hodin a v sobotu v 11 hodin.
0: Informaci o soutěži amatérských skupin ve dnech 3. a 4. července na Kletné v areálu Malá skála donesla na vlny Country Rádia paní Lidka Tošovská. Já za to děkuji za to, že takovou soutěž pořádáte a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: A já ještě doplním, že do Kletné se vypravíme ještě v 2. polovině hodiny, kdy budeme soutěžit o 2 vstupenek právě na tento festival.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Babi Daněk a předtím Caroline Carter nás dovedla k prvním odpoledním dopravním informacím na Country rádiu. D5 ve směru na Plzeň u Berouna je porouchaný kamion, kolona je už od Loděnice, zdržení zhruba 15 minut. D7, respektive Lipská, u odbočky na letiště v obou směrech je zúžení na jeden jízdní pruh, kolony jsou od odbočky na Tuchoměřice a také od Evropské, zdržíte se zhruba 15 minut. 34 v úseku Onšovice-Vystrkov jsou dvakrát semafory, dvakrát se jezdí kyvadlově, po každé se zdržíte asi 10 minut. A ještě 35, velké kolony na pruhu Tahulitu Myšlí začínají v podstatě už na sjezdu z dálnice. A ještě se podíváme jednou do Prahy na Karlovarské. Na výjezdu z Prahy se za smyčkou tramvají srazila dvě auta, počítejte tam s kolonami v obou směrech. Další doprava za hodinu.
0: Country radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: To tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: To byly KTO, předtím Miroslav Paleček, za chvilku Petr Spálený nebo Johnny Cash. V první polovině hodiny jsme si povídali o soutěžním festivalu v Kletné. Já jsem slíbil, že budeme soutěžit o dvojici vstupenek. Tu dvojici vstupenek tu teď mám. A zajímá mě, kde ta Kletná vlastně je. To, abyste věděli, kam se vydáváte, abyste třeba nejeli přes celou republiku. U jakého většího města leží Kletná, je soutěžní otázka. Ještě telefon a můžete telefonovat.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Haló?
0: Ano, Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Kelnár Novíčin. Tak Letná je u Sudola nad Odrou a my jsme z Nového Jičína.
0: Tak, to máte blízko a máte dvojici vstupenek na Kletnou. Já vám gratuluji. Vydržte mi na telefonickém spojení, abychom se domluvili, jak si vstupenky převezmete. Ano?
1: Ano, děkuji.
0: A vážení milí posluchači, zítra budeme opět soutěžit ještě o další dvojici vstupenek na Kletnou. Pokud to nevyšlo dneska, třeba zítra. Country Radio.

0: Hodina je skoro u konce, skoro říkám, protože na nás čeká ještě informace o počasí, v té další hodině po 14. potom kulturní pozvánky. A ještě jednu pozvánku mám pro vás také na ranní vysílání Country Rádia, respektive tu pozvánku má Kačka. Kačko, povídej.
1: Ahoj Miloši, ahoj kamarádi. Přesně před 10 lety začal platit zákon, který obchodníkům nařizuje zatáhnout rolety a zamknout v některé státní svátky své obchody. A my už si zítra po ránu budeme povídat, jak to bude vypadat o svátcích, které nás čekají tento týden 5. a 6. července, tedy na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a taky na den upálení mistra Jana Husa. Nakoupíme, nenakoupíme? Zítra mezi 6. a 10. budeme zpívat, soutěžit a taky nakupovat. Tak se těším. Pěkné pondělí přeje Katka.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. S Country Rádiem se podíváte

0: na cestu mi smí.
1: Po amerických pláních. I po českých horách a údolích. Vaše rádio u vás doma. Takhle hraje Country Radio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: s pivem.
1: I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera a z Country Rádia. Začali jsme trošku trampsky. Jitka Vrbová, Jinty má Sázavo a také nové struny Hospoda u Tateru. A jak budeme pokračovat? Trošku folkově, trošku folkrokově. Fleret Zafúkané a Creedence Clearwater Revival Who'll Stop the Rain. Kdo zastaví déšť? Možná bychom spíš nějaký potřebovali. Pavel Bobek, Pavlína Jíšová, Brontosauri nebo George Jones budou ti další, kteří budou první polovině hodiny hrát a zpívat. Podíváme se na nové pražské trolejbusy kukátkem. Doprava v půl a v druhé polovině hodiny tulák, Vítek Pěkný s dalším typem na toulání. Tak hezký poslech a dobrou pohodu. Doufám, že vysílání Country Rádia je v těchto horkých dnech pro vás osvěžením.

0: Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia mám odborníka pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pražská síť hromadné dopravy se rozroste v nejbližších dnech o 3 trolejbusové linky, což je docela hodně. Které to jsou?
2: Tak už na jaře začala jezdit zkušebně trolejbusová linka z Anděla směrem na Jinonice a Malazinky. No a na konci června bude spuštěn provoz s cestujícími i na lince 51 a 53, což znamená linka z Hradčanské na Hanspaluku a Bořislavku a linka z Karlova náměstí na stadion Strahov.
1: Jaké tam budou trolejbusy?
2: Bude tam mix trolejbusů, jelikož dopravní podnik vysoutěžil jak zakázku na turecké trolejbusy Bozankaya, tak zároveň má 4 trolejbusy SOR.
1: Mm-hmm. Chystá se ještě nějaké další prodlužování trolejbusové sítě, nebo už je to na nějakou dobu všechno?
2: Do budoucna se počítá s elektrifikací linky 191, což je linka, která jede z Anděla přes Strahov na letiště v Ruzyni. A tahle linka by vlastně už částečně využívala i tu infrastrukturu, která se vybudovala při elektrifikaci minulých linek.
1: Mm-hmm. Připomeňme ještě 2 linky, které už nějakou dobu jezdí. Které to jsou?
2: Je to právě linka 59, která jezdí z Veleslavína na Ruzyňské letiště, to je asi nejvytíženější trolejbusová linka v Česku. No a tou druhou je linka 58, která jezdí z Palmovky přes prosek Letňany do Čakovic.
1: Já poznamenám, že Praha má možná takovou raritu v České republice, že má všechny 3 druhy trolejbusů. Standardní, dvoučlánkové i trojčlánkové. Je to tak? Mají to ještě někde jinde? Já pokud vím, tak v Bratislavě.
2: Možná asi jenom tam, protože většinou, kde mají jinde dlouhé trolejbusy, tak zase nemají ty krátké.
1: Tak o nových trolejbusových tratích v Praze jsem si povídal s dopravním odborníkem Ondřejem Matějem Hrubešem. Já děkuji za tyhle informace a popřejme trolejbusům hodně štěstí.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.

0: Tohle byl Tom Jones a tohle jsou dopravní informace na Country Rádiu. Dva problémy na D7. Jednak pokud budete po ní výjíždět z Prahy, tak u letiště se jezdí v obou směrech jedním pruhem. Jsou tam kolony ve směru z Prahy, počítejte s kolonami od Evropské, ve směru do Prahy s kolonami od Tuchoměřic. A pokud popojedete o kousíček dál, tak u Panenského Týnce ve směru na Chomutov na 34. kilometru je dopravní nehoda, jezdí se tam také kyvadlově. A stále jsou problémy na D5 u Loděnice. Je tam porouchaný kamion, respektive u Loděnice začíná kolona a porouchaný kamion je u Berouna. Souběžná 605 je také plná. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio.
2: Každý ráno sjíždí z hor ta parta z Ranče Ypsilon.
3: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
2: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
3: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. Stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
3: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
4: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
3: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
4: Vzpomínám na osadu u Cíkla.
3: Ale díky Country Rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
5: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
5: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
8: Škoda lásky. Na
9: na na na na na na na. No, já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
8: Pívat si s nima a s ní.
5: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Country Rádio.
5: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes se podíváme na akvadukt v Dolní Chřibské, to je v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Nedaleko obce Dolní Chřibská se nachází akvadukt, který je považován za jedinečnou technickou památku. Přestože jeho historie sahá až do roku 1886, zůstal pozoruhodně zachovalý. Cesta je velmi nenáročná. Vede po silnici a pouze poslední krátký úsek pokračuje lesem, proto ji zvládnou i rodiny s kočárkem. Na rozcestí na konci Dolní Chřibské se vydejte doleva směrem na Rynartice. Silnici lemuje krásný les a údolí. V zatáčce před domovem pro seniory Potoky najdete označenou odbočku do lesa směrem k akvaduktu. Akvadukt nechal jako součást nové tkalcovny v osadě na Potocích postavit továrník pan Florian Hübl. Byl součástí vodního náhonu, který přiváděl vodu říčky Chřibské Kamnice do jeho továrny. Voda proudila korytem širokým asi 1 metr a také 2 tunely, které byly z části vytesány ve skále. Dvouobloukový akvadukt vedl část vody ve výšce přibližně 8 metrů nad korytem říčky. Zajímavé je, že celý systém náhonu, tunelů a akvaduktu měřil zhruba 800 metrů. Některé části tunelů jsou navíc dodnes průchozí, takže si lze dobře představit, jak důmyslné toto technické dílo na konci 19. století bylo. Provoz tkalcovny ukončila hospodářská krize ve 30. letech minulého století. Po továrně zůstaly jen základy, ale akvadukt přežil téměř beze změn. Akvaduktu se někdy také přezdívá malé české římské dílo a fotografové tam rádi míří zejména na podzim, kdy okolní lesy hrají pestrými barvami a místo tak působí mimořádně. Poblíž vstupu do horního tunelu najdete také ve skále vytesaný velký kříž. Připomíná tragickou událost z roku 1841, kdy tam po pádu ze skály zahynul dřevorubec. Více informací o akvaduktu v Dolní Chřibské najdete například na webu ven-každý-den.cz. Pěkný den vám přeje Vítek.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třeba.

kolik drahocených rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

nezapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál, přes větve času.

0: Hudební scénář této hodinky je vyčerpán, nevšak scénář, co se týče mluveného slova. Ještě Tomáš Adamec doplní informace o počasí, pak bude 15. a po 15. další zpravodajství v podání téhož. Po 15. hodině otevře vysílání jeden Pavel a jeden Petr. Ostatně tak, jak je to popsáno v kalendáři. Pavel bude Dobeš a Petr bude Kocman. Co bude dál, vám potom prozradím já. Teď Tomáš.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže důž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí bram.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
0: Country Radio. Nově i v DAB+.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Buďte na sebe opatrní, protože léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest i nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Pitnou vodu zdarma na pražských stanicích při předpovědi počasí nad 30 stupňů Celsia nabízejí veřejné občerstvovací stanice projektu Lokni. Konkrétně se nacházejí na pražském hlavním, Masarykově a Libeňském nádraží a autobusovém na Florenci, ale i na dalších 11 zastávkách napříč Českem. Cílem je podle autorů iniciativy usnadnit přístup chlazené pitné vodě do vlastní lahve v horkých dnech na místech s vysokou koncentrací lidí, kde je to nejvíce potřeba. Pozor si dávejte na lumpy a zloděje. Na to upozorňuje i policie.
2: Jihomoravští policisté se také letos zapojili do Evropského dne proti vloupání. V uplynulých dnech se lidé mohli s preventisty setkat například před obchodními centry v Boskovicích a v Brně, ale i ve Znojmě nebo na dalších akcích pro veřejnost. Smyslem kampaně je upozornit na nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí a poradit jim, jak svůj majetek lépe chránit nebo zabezpečit byt na dovolenou. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Liberec rozdělí mezi kluby na pravidelně sportující děti a dorostence přes 22 milionů korun. Žádost si podalo 76 oddílů, podmínky splnilo 68. Neúspěšní žadatelé budou moci podle náměstka primátora Adama Lenerta žádat ještě jednou.
3: Protože se nestihly přihlásit některé kluby a některé kluby opět neměly své přihlášky v pořádku, rozhodli jsme se rovnou vypsat druhé kolo, tak aby ti, kteří nedostanou žádosti finance v prvním kole, dostali finance v druhém. Výše příspěvku zůstala jako v loňském roce.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu, protože Jan Čejka zaplaval na domácím šampionátu v Praze Podolí český rekord v závodě na 200 metrů polohově. Dohmátl v čase 2:00:12 a o 14 setin vylepšil 3 roky staré maximum Miroslava Knedly. Na šampionátu si Čejka připsal druhý titul po pátečním triumfu na značkařské stovce. U vody ještě chvíli zůstaneme. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru a ovládli celkové pořadí seriálu Dvojek bez kormidelnice. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

klasik šandy. Pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a

Pavel a Petr úplně jako v kalendáři zahájili další hodinku vysílání Country Rádia. Já jsem Miloš a dál tady se mnou budou Johnny, Karel, Věra, Vili nebo Ivan. Tihle všichni budou hrát a zpívat v kukátku, se podíváme na Třepsín a dopravní informace budou v půl. Hezký poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je to se mnou Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Když přicházíš do studia, tak to obvykle kvůli festivalu, kvůli dvou festivalům, teď tedy kvůli tomu prvnímu, který bude na začátku července. Jaký to je festival a kdo tam bude?
2: Je to festival Třebšínské zvonění, je 3. a 4. července, takže už za chvilinku. No a bude veskrze slavnostní, budou tam hrát Žalmán, Texmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Sporty.
1: Bude tam mít i spoustu doprovodných akcí, viď?
2: Bude tam samozřejmě výstava Evy Olmerové, protože Evě Olmerové by teď bylo 92 let a my jsme právě kvůli ní jsme založili takovou kapelu, nebo nechal jsem založit, kde Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, bude hodinu zpívat Eviny písničky a to bude teda paráda.
1: Občas u toho bývají i nějaké výstavy, třeba co se pamatuji.
2: Přesně tak, udělali jsme obrovskou panelovou výstavu Evy, kterou potom budeme, potom posuneme zase na Pikovice, ale teďka tady si ji jako užijou na Třebšíně.
1: Jak je to s možnostmi ubytování, občerstvení a podobně?
2: Občerstvení je samozřejmě na místě, je to tam mraky, skvělý jídla, skvělý pití a tak dále. Ubytování na třebšínských loukách, které jsou samozřejmě zadarmo, takže tam můžou lidi přijet už v pátek odpoledne a můžou si užívat jak pátek, tak sobotu, nic za to neplatí a může se tam i stanovat.
1: Jak to vypadá s webovými stránkami, pokud si posluchači nezapamatují všechno?
2: Webové stránky jsou jednoduché. www.třebšínskézvonění.cz.
1: No tak ještě jednou tedy termín, od kdy do kdy?
2: Termín je 3. a 4. července, v pátek je to od 6 hodin večer a v sobotu je to už od 11 až do noci.
1: Pozvánku na Třebšínské zvonění donesl na vlny Country Rádia Tomáš Tichý. Já mu za to děkuji a popřeji dobré počasí a hodně návštěvníků.
2: Díky, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dopravní informace, dávejte zejména pozor na bouřky na Vysočině v okolí Humpolce, je aktuálně bouřka i s Kroupami a doprava se tam téměř zastavuje. To na D1, za tuhle informaci děkujeme našemu posluchači a přejeme šťastný dojezd. Na D5 jsou stále problémy okolo Berouna, na 20. kilometru je tam porouchaný kamion, kolona začíná v podstatě už od začátku D5 od 0. kilometru a postává se v podstatě od Loděnice. Na 605 nesjíždějte, tam je to úplně ucpáno a není průjezdná. D1 z Ostravy do Brna na 285. kilometru je nehoda osobního auta. Opatrně dojíždějte do krátké kolony. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splávky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
2: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče. Tiše.

0: takové příjemné posazení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Tohle byl Hank Williams Jr., Big River, za chviličku Petr Novák nebo Michal Tučný. A určitě už jste o tom i od nás slyšeli, že skupina Asonance bude na podzim slavit 50 let, vlastně na konci léta. Narozeninový koncert k 50. výročí skupiny Asonance a také 35. výročí Country Rádia se uskuteční 12. září o 16 hodin v areálu na Konopišti. Vystoupí skupiny Asonance, Marien a Isara a jak si koupit vstupenky? Velmi jednoduše, na našich webových stránkách je odkaz, tak se na ně mrkněte a také se něco o Asonanci, Isaře či skupině Marien dozvíte. Teď už ale Petr Novák.

0: Hodina utekla jako voda, máme tady opět informaci o počasí od Tomáše Adamce a také zpravodajství. To bude po 16. hodině a po 16. hodině zahájí, co se týče muziky, Babi Rivola a Míša Leicht. Hodinu ukončí v tuto chvíli Tomáš Adamec informací o počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
3: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku právě kou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašný. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.
5: Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Na různých místech v Praze a Brně se můžeme v horkých dnech ochladit u mlžítek nebo jiných vodních prvků. Takzvaná mlžítka, která rozprašováním vody dokážou snížit teplotu okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, se stávají čím dál větším trendem. A hodili se i o víkendu, kdy padaly teplotní rekordy. Mlžítka si můžeme koupit za pár korun i na zahradu. Na skoro 5 milionů 300 tisíc korun se vyšplhala škoda, kterou utrpěl 38-letý důvěřivý muž z Náchodska. O takto astronomickou částku přišel potom, co kývl na nabídku lákavého zhodnocení peněz. Policisté už případ prověřují kvůli investičnímu podvodu. Šance, že dostane peníze zpět, je ale mizivá. Teď má dluh a musí splácet. Policie přitom stále upozorňuje na takové a podobné podvody. Novinky z dopravy má kolega Savana.
2: Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva zavádějí nový způsob městské dopravy. Od 1. července začne ve městě a okolí fungovat poptávková doprava Airbus, která má nabídnout flexibilní cestování bez nutnosti sledovat pevné jízdní řády. Objednání je přes aplikaci, která propojí trasu s dostupným vozidlem. Luděk, Savana, Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. Vede sem jen velmi rušná silnice. Hotovo by mělo být v roce 2028. V budoucnu vznikne také stezka kolem celé vodní plochy, která propojí obce Košťany, Jeníkov a Hrob. Starostka Jeníkova Stanislava Kubajková k tomu říká.
3: I když, jak říkám, někteří občané to tak nevidí, já si myslím, že pro rekreaci a pro odpočinek je strašně krásné místo. A proto jsem ráda vstoupila do toho projektu právě s těmi svými kolegy, protože si myslím, že fakt to bude jednou využitý. Chtěli bychom, aby se tam prostě lidem líbilo, aby to bylo moc hezký. I když to pro nás samozřejmě bude zatěžující, ale vlastně potom to bude celý okruh a ty lidi si to krásně budou moc obět, obejít. Maminky s kočárkama budou tam odpočívat, budou tam mola.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a velkou cenu Rakouska vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu a třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Jak jsem naznačil, tak se jí stalo. Babi Rivola a Míša Lajk zahájili tuhletu hodinku a kdo v ní bude pokračovat? Pavel Brimer, Luděk Sobota, Benjo Bent, Ivana Mládka, také Beyoncé, AG Fleck, eventuálně Pavel Bobek či Dwight Yoakam. V kukátku se podíváme do Bohumína, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny hned několik pozvánek na vysílání Country Rádia. I touto hodinou vás provází Miloš Keller, dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku se opět po čase podíváme do Bohumína. Bohumín totiž vstoupil do filmového léta. Poslední červnový pátek se parku Petra Bezruče rozsvítilo plátno letního kina, které letos nabídne 30 promítacích večerů. A začínalo se českou komedii Jana Svěráka Pět švestek. Ovšem letní kino není jenom promítání, je to pár dalších starostí navíc. Jaké? To popisuje paní magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín.
2: Patříme mezi města, která si tradici letního kina udržují už dlouhou řadu let a diváci na to slyší. Loni si do amfiteátru v parku Petra Bezruče našlo cestu více než 1300 věrných fanoušků filmového plátna. Před začátkem každé projekce si návštěvníci mohou zdarma zapůjčit deky, podsedáky a repelenty a k dispozici jim je i bufet s popcornem a nápoji.
1: A já ještě doplním, že s přesunem promítání do parku Petra Bezruče začne v kamenném kině na náměstí T.G. Masaryka plánovaná rekonstrukce od 1. července do 16. srpna se celý objekt, včetně pokladny, uzavře a bude se obnovat foaje, také se bude kompletně malovat a budou se upravovat stěny u pokladny a nosné sloupy. Za všechny tyhle informace děkuji paní magistře Janě Končítkové, tiskové mluvčí města Bohumína.

Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Tohle byl Dva Ťukám a tohle jsou dopravní informace na Country Rádiu. Stále dávejte pozor, pokud se pohybujete po silnicích na Vysočině. Bouřka už sice ustala, ale leckde popadaly přinejmenším větve do vozovky. Opatrně jezděte. D1 na dojezdu do Brna ve směru od Vyškova. Kolony jsou od kilometru 211, tedy od Rousínova, týkají se zejména kamionu. Na D2 na dojezdu do Brna je kolona od 3. kilometru. Kolona na D5 se už se rozjíždí. Stále ještě začíná zhruba u Rudné a vede až k Berounu, ale už nesjíždějte na 605, ta je stále ještě neprůjezdná. A D7 na dojezdu do Prahy u křižovatky s letištěm se pracuje, v obou směrech se jezdí jedním jízdním pruhem a ještě ve směru od Slaného na 2. kilometru, to je zhruba v polovině úseku mezi Tuchoměřicemi a letištěm, je dopravní nehoda, takže kolona se ještě od Slaného prodlužuje. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na

Je to první z trojice dnešních pozvánek v téhleté půlhodince. Ta pozvánka spíše vzdálenější, tedy na víkendové vysílání Country Rádia. Je to první víkend měsíce, navíc prodloužený, tak bude záležet na vás, co se bude hrát. Ano, budou to písničky na přání po všechny tři dny mezi 8 a 17 hodinou. Víkendová polední siesta bude tentokrát věnována nešvilským rebelům, tedy hnutí Outlaws, mezi 12. a 13. hodinou o tomto víkendu. Víkendovým prodlouženým vysíláním Country Rádia vás budou provázet zejména Jitka, Tonda a Katka a možná ještě někdo další. A odteď se už na ten víkend prodloužený můžete těšit i z hlediska muziky na Country Rádiu.

0: A na závěr této hodinky ještě slibovaná dvojice pozvánek k večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. Tulák Vítek Pěkný a také Fígle a Dobroty Františka Mrsoty budou v první polovině hodiny. V druhé polovině hodiny potom Country pod kapotou Vítka Pěkného. No a protože máme 5. pondělí v měsíci a protože v pondělí se střídají dva pořady, tak tentokrát kolega Petr Kocman nastoupí své večerní vysílání už v 19 hodin. Teď nastupuje ještě Kačka, aby vás pozvala k zítřejšímu rannímu vysílání. A pak už tu bude Tomáš.
1: Ahoj Miloši, ahoj kamarádi. Přesně před 10 lety začal platit zákon, který obchodníkům nařizuje zatáhnout rolety a zamknout v některé státní svátky své obchody. A my už si zítra po ránu budeme povídat, jak to bude vypadat o svátcích, které nás čekají tento týden 5. a 6. července, tedy na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a taky na den upálení mistra Jana Husa. Nakoupíme, nenakoupíme? Zítra mezi 6. a 10. budeme zpívat, soutěžit a taky nakupovat. Tak se těším. Pěkné pondělí přeje Katka.
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude v Čechách jasno až polojasno. Během odpoledne a večera se budou tvořit místní přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty kolem 28 stupňů Celsia, většinou 31 až 36. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přehánky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během 3 let. Začíná příjem žádostí do další fáze programu Nová zelená úsporám, který motivuje k investicím do úprav budov, aby bylo jejich vytápění ekologičtější a ekonomičtější. Nově má program 2 směry, kterými stát rekonstrukce podporuje, bezúročné úvěry a přímé dotace. Majitelé rodinných domů, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohou získat bezúročný úvěr. Na nízkopříjmové domácnosti v bytových domech lze k tomu získat dotační bonus až 120 000 korun. Nízkopříjmoví vlastníci rodinných domů pak mohou dosáhnout i na dotaci. Tip na výlet do vzdálenějšího podhůří Krušných hor má Luboš Dvořák.
2: Zámek, který jsem navštívil, má nebo měl mimořádné sousedy. Vyznavači větru v Plachtě na Prkně znají vodní nádrž Nechranice. Absolventi 2leté nedobrovolné vojny v Československé lidové armádě dodnes vzpomínají na tankový prapor v Podbořanech. A fotbaloví nadšenci pamatují vesnický klub FC Blšany, který v divokých 90. hrál nejvyšší ligu. Tak takové sousedy má zámek Krásný dvůr. Předchůdce mu byla původně gotická, později renesančně přestavěná tvrz. Duchovaná podoba zámku je výsledkem razantní barokní přestavby realizované Františkem Josefem Černínem na konci první čtvrtiny 18. století. K zámku přiléhá rozsáhlý úžasný anglický park založený koncem 18. století. V zámku je pro veřejnost otevřeno 18 místností, zařízených dobovým nábytkem z 18. a 19. století, ve kterých třeba přespal Goethe, císař František Josef I., kněžna Zaháňská, Metternich nebo Dobrovský. Krásný den z Krásného dvora přeje Luboš Dvořák.
1: Sport. Jedno mistrovství světa skončilo, to druhé stále pokračuje. Podrobnosti o hokejbale a fotbale má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Čeští hokejbalisté sáhali na domácím světovém šampionátu po historickém zlatu. Ve finále v Ostravě ale prohráli s Američany 1-2 v prodloužení a bylo z toho 3. stříbro v řadě. Do All-Star turnaje byli vybráni brankář Vojtěch Mokry, obránce Jiří Hrabár a útočník Matyáš Bláha. Nejlepšími hráči na svých postech byli vyhlášeni bek Martin Kubíček a útočník Jan Čejka. A fotbalové mistrovství světa dnes pokračuje vyřazovací částí. Brazilce čekají od 19 hodin v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Ve 22:30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Má lásko Beato, již 10 měsíců po tvé havárii mohu jen vzpomínat na naše toulky Teplicemi, ale i jinde byly zřídkavé, osud nám častější, než zhruba vždy po dvou týdnech neumožňoval. Ale o zvěnu tvých kroků budu slyšet stále a na mysli mít i to vše ostatní. Posílám greenhorny a cítím vůni vlasů tvých. Pořád tvůj, Vladimír.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, já bych chtěl zahrát dvou pazurům do Třebíče. Prosím tě, chtěl bych zahrát píseň Báječná ženská.
0: Zahrajeme písničku Báječná ženská, za chviličku, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: co vrací se, když odmítáme zapomenout.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: Dva e-maily, ale jenom jedna písnička. Milí Pavle, přeji ti všechno nejlepší k svátku a hlavně, ať slouží zdravíčko a ještě hodně let strávených spolu. Miluji tě, tvoje Ivet ze Žehusic. Ovšem nenapsala jakou písničku, ale Darek píše, zahrajte prosím písničku Mířím ke hvězdám od skupiny Flashback jen tak pro radost. Tak já doufám, že radost bude mít i Pavel.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Můj muž Pedro alias Škorpy z Bratislavy, milovník přírody a country hudby, má dnes svátek. Zahrajte mu prosím nějakou písničku od legendární bratislavské skupiny Bela C. Prožil s něma hlavně čas, když byli na výsluní. Hráli mu i na oslavě jeho 75. Taky si s nima zaspíval. Přejeme mu hodně zdraví, ať ho jeho typický humor neopouští, píše Ivana, a Bela C hrají.

0: Country rádiem na cestách.
1: Kde máme problémy v Praze a v okolí? D8 na dojezdu do Prahy. U Klíčany dopravní nehoda, kolona začíná na 3,5 kilometru. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Vegbelské ve směru do Hloubětína je porouchaný autobus. Počítejte s tím, že se tam jezdí velmi pomalu jedním pruhem. A ještě Strakonická na výjezdu z Prahy za Malou Chuchlí je dopravní nehoda. Kolona začíná už u Barrandovského mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku volá hlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country rádio.
0: Písničky na přání na Country rádiu.
1: A jsme v druhé polovině dnešních písniček na přání. Milé Country Radio, prosím, zahrajte mému manželovi Pavlovi Fiedlerovi k dnešnímu svátku písničku jeho oblíbeného Dona Williamse Listen to the Radio s tímto věnováním. Milý Pavle, k tvému dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně moc a moc zdraví, lásky, štěstí, pohody a ať se tvůj archiv country hudby i nadále rozrůstá. To vše ti přejí po vlnách tvého milovaného country rádia manželka Pavla, bratr František a kamarád Jiří. No a protože kolega Pavel Fiedler je náš bývalý kolega, tak se pochopitelně k tomu připojuje i celé country rádio.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dejme si teď dvě písničky. Přála bych si zahrát pro moje štěstí Petra k svátku ručičky. Nebojte se, vydělat nebudete. Ať se mu dobře pracuje. Přeji jen to nej a zdraví jeho Dáška. To bude první a druhá. Zahrajte prosím kamarádovi školníkovi k narozeninám písničku Vlajka od kamarádů.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím zahrát oblíbenou písničku Dool McLaren pro Pavla Nahoru, píše Zuzana. A my doplníme ještě jednu písničku. Ahoj, zahrajte prosím pre bratov Petra a Pavla z osady Michigan v Bratislavě k ich sviatku od Vojty Nedvěda. Děda, píše Charlie z Bratislavy.

mám doma dva Petry, manžela a syna, mají dnes svátek. Jsou to správní chlapi a proto jsou upřímní, dokáží i přiznat. Mám svý chyby, jak v písně Lehké nohy, kterou jim prosím zahrajte, píše Saša z Brna. A připojíme ještě jednu písničku, prosím o písničku Všechno nejlepší od Honzy Nedvěda pro Pavla Volka k svátku s přáním jen to nejlepší, s pozdravem, Tereska.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.

0: Intry Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Jedním ze slibů hnutí SPD před vstupem do vlády bylo, že vybojují peníze pro důchodce a kompenzují jim předchozí vládní škrty. Opět zůstane pouze u slibu. Realita je taková, že boj za vyšší důchody Okamurovo hnutí odkládá na neurčito. Učitelské platy po letech růstu opět padají k celostátnímu průměru. Nová studie upozorňuje, že zastaralý tabulkový systém stále upřednostňuje odpracované roky před kvalitou výuky. Českým učitelům navíc hrozí pozice nejhůře placených v Evropské unii. Některé dopravní podniky přes léto mění režim. U klimatizovaných vozidel bude v letních měsících zachováno otevírání dveří na znamení. Pomáhá to udržet příjemnější teplotu uvnitř vozu. Začneme v Ostravě, protože odjezdy ostravských tramvají se už brzy nedozvíte z papírových jízdních řádů, ale pouze z elektronických obrazovek. Dopravní podnik Ostrava jimi do konce roku vybaví všechny tramvajové zastávky ve městě. Společnost Apple oznámila výrazné zdražení svých produktů. Celosvětově zdraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Příčinou je nedostatek čipů. Ostatní značky kategorie nejmenších osobních aut opouštějí. Fiat začíná prodávat miniauto Topolino. Je ještě o více než metr kratší než model Fiat 500. Tolik zpravodajský souhrn. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra si opět naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Intry Radio. Čaj o 6.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane, že jste mě kus vzal.

jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes se podíváme na akvadukt v Dolní Chřibské, to je v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Nedaleko obce Dolní Chřibská se nachází akvadukt, který je považován za jedinečnou technickou památku. Přestože jeho historie sahá až do roku 1886, zůstal pozoruhodně zachovalý. Cesta je velmi nenáročná. Vede po silnici a pouze poslední krátký úsek pokračuje lesem, proto ji zvládnou i rodiny s kočárkem. Na rozcestí na konci Dolní Chřibské se vydejte doleva směrem na Rynartice. Silnici lemuje krásný les a údolí. V zatáčce před domovem pro seniory Potoky najdete označenou odbočku do lesa směrem k akvaduktu. Akvadukt nechal jako součást nové tkalcovny v osadě na Potocích postavit továrník pan Florian Hübl. Byl součástí vodního náhonu, který přiváděl vodu říčky Chřibské Kamnice do jeho továrny. Voda proudila korytem širokým asi 1 metr a také dvěma tunely, které byly z části vytesány ve skále. Dvouobloukový akvadukt vedl část vody ve výšce přibližně 8 metrů nad korytem říčky. Zajímavé je, že celý systém náhonu, tunelů a akvaduktu měřil zhruba 800 metrů. Některé části tunelů jsou navíc dodnes průchozí, takže si lze dobře představit, jak důmyslné toto technické dílo na konci 19. století bylo. Provoz tkalcovny ukončila hospodářská krize ve 30. letech minulého století. Po továrně zůstaly jen základy, ale akvadukt přežil téměř beze změn. Akvaduktu se někdy také přezdívá malé české římské dílo a fotografové tam rádi míří zejména na podzim, kdy okolní lesy hrají pestrými barvami a místo tak působí mimořádně. Poblíž vstupu do horního tunelu najdete také ve skále vytesaný velký kříž. Připomíná tragickou událost z roku 1841, kdy tam po pádu ze skály zahynul dřevorubec. Více informací o akvaduktu v Dolní Chřibské najdete například na webu ven-každýden.cz. Pěkný den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Dnes mám pro vás recept na brambory s vepřovou konzervou a zeleninou. Na dvě porce budeme potřebovat jednu plechovku vepřového masa ve vlastní šťávě, dvě cibule, olej, sůl, mletý černý pepř, brambory, pažitku nebo libeček nebo petrželku a sezónní čerstvou zeleninu. A to je úplně jedno, co budete mít: rajčata, papriky, cuketu, lilek, řetkvičky, kedlubny, olej, koření nebo bylinky a sojovku nebo sůl. Brambory pro dva oloupeme, pokrájíme a uvaříme v osolené vodě do měka. Sedíme libovolnou sezónní zeleninu, očistíme, pokrájíme a osmáneme na malé množství oleje, tak jakoby na zkus. Ochutíme sojovkou nebo solí, bylinkami, kořením. Cibule oloupeme, pokrájíme na kostičky a na minimální množství oleje osmáneme, až nám zesklovatí. Pak k cibuli přidáme to vepřové maso, osolíme, opepříme, můžeme přidat i nastrouhaný česnek, majoránku, čerstvý tymián nebo drcený kmín. Necháme to všechno provařit, brambory omastíme tukem z vepřové směsi a posypeme pažitkou, přidáme vepřovku, zeleninu a podáváme. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité výluky v železniční síti. Ždírec nad Doubravou Chotěbor, Branice Tábor, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Kralupy nad Vltavou Kladno Dubí, Dolní Poustevna, Bačandau a Vsetín Půchov. Tady všude budete přesazováni do autobusu. Šťastnou cestu!

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: Peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
0: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
8: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
9: No to já je super. Myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
8: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
4: Country.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den, milí posluchači Country Rádia. S písničkou 27. týdne se hlásí Jiří Vondráček. Právě jsem se vrátil z Porty a mám pro vás aktuální zprávu. Porta se povedla. A to tak, že velmi. A bylo to našlapaný mnoha vítězi, co Porta pamatuje, a celou slávu zakončil panenkou a rosou na kolejích Robert Křesťan a druhá tráva. A mohu říct, že to byla tedy důstojná tečka za 60. ročníkem tohoto již legendárního festivalu. Jestli jste to nestihli, tak máte černý puntík, ale to nevadí, mrkněte se na YouTube kanál Festivalu Porta a tam si můžete celou Portu pustit od pátku až do neděle. A najdete tam i předání ceny Country Rádia a tu získal Pavel Houfek. Tak je jasný, že písničkou 27. týdne se stala jeho skladba, se kterou na Portě vystoupil. Tak ať se vám taky líbí. Písnička 27. týdne, Pavel Houfek, Do mraků.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Stellantis, Wave a Uber chtějí společně nasadit autonomní robotická taxi. Zpráva je z webu novinky.cz. Nadnárodní automobilová skupina Stellantis spojuje síly s britskou společností Wave a s americkým provozovatelem alternativní taxislužby Uber. Partneři chtějí společně prověřit vývoj a nasazení autonomních robotických taxi v celosvětovém měřítku. Tato spolupráce nás přibližuje k poskytování chytřejší, bezpečnější a efektivnější mobility pro naše zákazníky, uvedl technický ředitel společnosti Stellantis, pan Ned Curick. Skupina Stellantis vznikla na začátku roku 2021 fúzí italsko-americké společnosti Fiat Chrysler Automobiles, FCA a francouzské skupiny PSA. Zahrnuje známé značky jako Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep nebo Maserati či Opel. Spojením našich platform připravených pro autonomii úrovně L4, které byly od základu navrženy pro bezpečný a efektivní provoz bez řidiče a s adaptivní umělou inteligencí společnosti Wave, ale také díky globální síti Uberu, urychlujeme nasazování autonomních vozidel. Ta budou odpovídat skutečným potřebám zákazníků a v každodenním životě poskytnou ve velkém měřítku plynulou mobilitu, dodal pan Curick. Autonomie úrovně L4 označuje vozidla, která dokážou jezdit zcela bez zásahu člověka v předem vymezených podmínkách, například v určitém městě nebo na konkrétních trasách. Na rozdíl od asistenčních systémů, které jsou dnes už běžné, nemusí řidič neustále sledovat provoz a být připraven převzít řízení. Technologie se považuje za klíčový krok k rozšíření autonomních taxi, nazvaných robotaxi. Půjde-li vývoj autonomního ovládání vozidel vpřed aktuálním tempem, tak jízda robotickým taxi už se nejeví jako sci-fi, ale spíše jako reálná záležitost blízké budoucnosti. Takže se máme na co těšit. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: na závěr je o 6. ještě pozvánka k zítřejšímu rannímu vysílání. Má ji pro vás Chačka.
1: Ahoj Miloši, ahoj kamarádi. Přesně před 10 lety začal platit zákon, který obchodníkům nařizuje zatáhnout rolety a zamknout v některé státní svátky své obchody. A my už si zítra po ránu budeme povídat, jak to bude vypadat o svátcích, které nás čekají tento týden 5. a 6. července, tedy na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a taky na den upálení mistra Jana Husa. Nakoupíme, nenakoupíme? Zítra mezi 6. a 10. budeme zpívat, soutěžit a taky nakupovat. Tak se těším. Pěkné pondělí přeje Katka.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, později se budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území se opět vyskytne déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.

Klidný pondělní večer s datem 29. června vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Tak možná se podivujete, proč jsem dneska tak brzo, že není ještě hodinka country, všechno, co se mi líbí. Všechno je, jak má být, ta samozřejmě od 20 hodin udeří, no ale jelikož máme 5 pondělků v měsíci, tak vy, kteří posloucháte pravidelně, jste jistě zjistili, že to 5. pondělí už neběží repríza žádných přetočených pořadů, které chodily, takže s vámi ty hodiny od 19 do 20 trávím já. A napadlo mě tedy, že bychom to mohli využít k vašim přáním písňovým, takže si připravte telefony a hned v tom dalším vstupu, nejdřív se dáme pár písniček, ale hned v tom dalším vstupu si budete moci volat o písně. Číslo do studia 210 323 333 vám bude k dispozici. Bude to po písni Tom T. Holla, Ballad of Four Dollars, tak hned potom budete moci volat. Tak se na vás těším a hlavně se těším na vaše volby, na vaše písně, které si vyberete. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Tak to byl Tom T. Hall a jeho balada o 40 dolarech a já jsem slíbil, že až uslyšíte tuhle tu píseň, tak hned po ní přijde řada na vás, milí posluchači, a budete si moc přát píseň na vaše přání. Takže pokud máte telefon po ruce a rádi byste zahráli nějakou píseň, tak zavolejte na 210 323 333 a rád vyplním. Tak a už tady mám prvního volajícího. Haló, haló, Petr, Country Radio, kdo tam?
1: Dana, dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím, Dano.
1: V těchto horkých dnech.
0: Ano, jak to zvládáte? Dobrý zatím,
1: hrozné.
0: Jo?
1: A ještě vzhledem k tomu, že jsem po operaci, tak to je katastrofa. Jako, už mám co dělat takhle a ještě ta horka k tomu, no je to prostě příšerné. No,
0: je potřeba se schladit nějakou krásnou písničku.
1: Tak, tak, já jsem si vybrala prostě pěkný písničku od Fešáků.
0: Ano.
1: Muž s hlasem medovým, ano. S Robertem Mouchou.
0: No to máte ale teda jako skvělý vkus, protože tuhle tu píseň já jsem poslouchal už jako malý kluk na salonech Fešáků a vždycky to byla taková krása teda opravdu.
1: My se vždycky u toho tak nasmějeme, tam prostě ty vysoké tóny, jak on tam zpívá, zakašle se, je to prostě úžasné, no. Ano.
0: A hlavně Robert vždycky na konci na těch salonech fešáckých tam ještě zpíval ty města, jak se vymenovávají v originále, tak Robert vždycky zpíval a v tom daném městě, když hráli, třeba jednou zpíval tak a hrál jsem taky v Malackách, tak to je úžasný.
1: Já jsem neměla to štěstí, nezastihla jsem ho na koncertě, takže nemůžu posoudit a závidím vám teda, že byste se toho účastnil.
0: Je to krásný, tak já vám rád posílám píseň, ať máte dobrou rekonvalescenci, ať zvládáte
1: děkuji
0: to vedro
1: moc.
0: A písnička snad pomůže. Tak přeji hezký poslech a hezký
1: večer. Já moc děkuji a zdravím všechny do rádia.
0: Ano,
1: děkuji moc.
0: Děkujem.
1: Hezký večer, nashledanou.

0: Ano, ano, tak to byl skutečně muž s hlasem medovým, Robert Moucha z Fešáky a písnička Na přání. Tak a já mám tady dalšího volajícího. Halo, halo, Petr, Country Radio, kdo tam?
1: Tady Danuše.
0: Danuše, dobrý večer. Ano.
1: Dobrý večer a prosila bych od Kamelotu zpívané Bůčkem.
0: Ano.
1: Já zas jak dřív.
0: Ano, krásná píseň. Letí za vámi. Přeji hezký večer a hezký poslech.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám. Naslyšenou.
2: Já

0: To byly Kameloti a Bůček, já zas jak dřív, jedna z písní na přání pro vás, milí posluchači. No a já už mám na drátě dalšího volajícího. Halo, halo, Petr, Country Radio, kdo tam?
1: Ahoj Petře, Olda.
0: Ahoj Oldo, tak co budeme hrát za píseň a pro koho?
1: Prosím tě, chtěl bych napravit moji řeč u Miloše na
0: ano.
1: Hraní,
0: ano.
1: Na písničku na přání,
0: ano.
1: A bylo by to pro dva pazury jménem Beruška a Šuda.
0: Ano.
1: A bylo by to pro píseň Zátoka.
0: Ano.
1: A poděkování všem zúčastněním. Jestli poslouchají, tak ví, za krásnou vodu, se kterou jsem já s nima jel.
0: Nádherný, no tak jo, tak to je myslím stylová píseň k té vodě Zátoka, dneska už taková country klasika od Greenhornu a Mirka Hoffmana. Oldo, přeju hezký večer a někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, ahoj.

0: Tak to byla další z písní na přání v hodince, kterou jsem nazval dneska Výjimečně country, je všechno, co se vám líbí. Samozřejmě bude od 20 hodin následovat hodinka country, všechno, co se mi líbí. No a já mám na telefonu dalšího volajícího. Haló, haló, Petr, country rádio, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Lucka Schrázka, jenom hrát.
0: Dobrý večer, tak co budeme hrát a pro koho?
1: Tak já bych nejčíš chtěla popřát vám třeba.
0: O, ano,
1: vašemu
0: děkuji.
1: Svátku.
0: Je, děkuji
1: to
0: pěkně.
1: To bylo dopoledne, asi si myslím.
0: Děkuji
1: a odpoledne
0: pěkně.
1: To má můj manžel, Pavel.
0: Aha.
1: Tak si káš. A my máme ještě dneska výročí svatby, takže...
0: No to je krásný. A kolik, je to tajný nebo... Dohromady. Je to tajný nebo řeknete číslo?
1: To už ani se pamatuju to dlouho.
0: V každém případě gratuluji za celé Country Radio a pustíme teda píseň, jakou?
1: No, tak jako dřív.
0: Tak jako dřív, no tak jo, skvělý. Tak všechno nejlepší, svátku vašim muži a děkuji za přání a užijte se do výročí.
1: Naslyšenou. Tak se mějte krásně, naslyšenou.

0: Tak jako dřív jedna z písní na přání, no ale já už mám na drátě dalšího volajícího. Halo, halo, Petr Country Radio, kdo tam? Halo, halo.
1: No, zdravím.
0: Ano,
1: dobrý
0: tak
1: večer.
0: Už vás slyším, jsem tak co tady, budeme hrát a pro koho? Povídejte.
1: No, šlo by něco proti válce, řinčení zbraní, třeba Anděla.
0: Ano.
1: Když už nejsou pušky a děla od Karla Kryla, zřejmě ne.
0: Myslím si, že Anděl se hodí vždycky, že to je něco,
1: výborně,
0: co nás provází v našich životech neustále.
1: Tak to jsem rád.
0: Tak písnička letí za vámi, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, pro kluky, který si hrajou na vojáky, nejlepší.
0: Je to tak.
1: Buďte zdrav.
0: Ano, taky, naslyšenou.

0: To byl Anděl, písnička na přání od Karla Kryla a mám na drátě dalšího volajícího. Haló, haló, Petr Kandry, rádio, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Nina z Hoři.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím tak. Všechny do éteru.
0: Děkujeme, my vás také.
1: Který se trošičku ochladili, protože tady spadlo pár kapek, zafoukal vítr a nic hroznýho, jenom se ochladilo. Krásno.
0: No, já když jsem jel do rádia teďka v podvečer, tak to tež. Zatáhlo se nebe, ale pár kapek a zase nic.
1: A příjemný, a je krásně.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Já bych si přála, dlouho jsem neslyšela slib od Kamelotu, jestli můžu poprosit.
0: No samozřejmě, to je krásná píseň, takže rovnou pošleme pozdrav Romanovi Horkému, který stále má rekonvalescenci, tak snad bude brzy fit. Jdeme na to, píseň pro vás a slib, přeji hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To byl Camelot a písnička Slip na vaše přání. No a před námi poslední posluchač v hodince, kterou jsem nazval Country, všechno, co se vám líbí, a toho právě teď vítám ve vysílání Country Rádia. Haló, haló, jste stále tam, doufám.
1: Ahoj, ahoj, tady Zdeněk z Plzně, přál bych si zahrát pro svou ženu Ilonku písničku Cítím vůni vlasů tvých.
0: Ano, krásná písnička, takže zdravím tebe i tvoji paní, jinak je to píseň z roku 79, strašně ten čas letí. Ten český text napsal Honza Vyčítal a zpívá
1: Honza Vyčítal,
0: Vítek ano. Tučný. Tak zdravím do Plzně, hezký večer přeju.
1: Hezký večer taky, ahoj.
0: Tak přátelé, to bude poslední píseň na přání, pak ještě možná něco stihneme, no a pochopitelně po 20. hodině se na vás budu těšit v pravidelné hodince Country, všechno, co se mi líbí.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí doucpané vany, řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně,

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol., Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Je krátce po 20. hodině, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, no a před námi písně, které jsem vybral ze svého hudebního archivu do pravidelné hodinky Country, je všechno, co se mi líbí. Rozhodl jsem se, že dneska zahájím tu hodinku písní, která mě provází už mnoho let, a je to jedna z velkých pecek Elena Jacksona. Píseň, která se objevila i na mnoha výběrových albech, a krom toho, že ji Ellen samozřejmě skvěle zpívá, tak tam muzikanti předvádí perfektní výkony, protože na tom albu se opět sešla taková ta nashvillská elita, výběroví hudebníci v čele s kytaristou Brent Masonem, který hraje veškerá sola na tu elektrickou kytaru, která uslyšíte. No, je to píseň, jak bychom řekli, eňoňoňo. Tak jdeme na ni. Ellen Jackson, Who's Cheating Who. Přeji vám hezký večer.

0: tou další písničkou zavítáme až do roku 1960, kde byla vydána, a je to píseň s názvem And the Kick in the Head. Veliký hit swingového velikána Dean Martina. Také člověka, který samozřejmě miloval vždycky country hubu, a to natolik, že vydal dokonce hned ne několik písní, ale několik countryových alb. Také krom toho, že byl skvělý zpěvák, byl také výtečný herec, hrál v několika westernech, tím nejslavnějším je Rio Bravo, kde hrál samozřejmě s Johnem Wayneem, a také o tam tu pochází ta krásná píseň My Rifle, My Pony and Me, kterou tam zpívá s Ricky Nelsonem a kterou u nás udělal Pavel Bobek s českým textem. Ale písnička And the Kick in the Head, ta vznikla speciálně pro jeden skvělý film, který se jmenuje Ocean's Eleven. Tenhle ten film budete znát i v takovém novějším podání, v novějším natočení, nastudování, jak se říká v divadle, prostě v nové verzi, ve které hrál Brad Pitt a George Clooney a další výteční hollywoodští herci, a jsou to Dannyho parťáci. Ano, je to mimořádně podařená trilogie, která měla obrovský úspěch po celém světě, a vzali si předlohu právě v tom filmu z roku 1960. Nazvali ho úplně stejně, ale tehdy v tom filmu hrála takzvaná Krysí smečka, což byl Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, a ti tam stvárnili tu partu těch zlodějů, kteří vyloupí kasino. Obě ty verze jsou senzační, doporučuji, viděl jsem několikrát a pokaždé je to, jako kdybych to viděl poprvé. No a do toho filmu právě vznikla ona píseň And the Kick in the Head, která se ovšem tak uchytila, že ji potom Dean Martin nesměl vynechat na žádném ze svých koncertů až do jeho odchodu do swingového nebe. Tu písničku pro něj napsali pánové Jimmy Van Heusen a Sammy Kahn, to byli velcí hitmakeri. Oba dva skládali písně zejména tedy pro broadwayské muzikály, tedy hlavně textař Sammy Kahn, to byl velký mistr, a oba dva byli ověnčeni mnoha cenami a tahle ta písnička se jim opravdu povedla. Já vám ji teď vpustím, samozřejmě v úpravě od Dean Martina, ale v takové zvláštní, protože to nebude ta původní verze z roku 60, ale nová, kdy vzali hlas Dean Martina a implantovali ho do nového hudebního základu, který natočil jeden skvělý současný big band. Tak jdeme na to. Vzpomínka na Dean Martina na film Ocean's Eleven a na tu krásnou swingovou éru. A na Las Vegas samozřejmě.
1: 32,192, take 15. Well, I gotta get a tattoo at 12:30 and I don't wanna be late. Show us how it's done.
2: How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me.

Pavel Bobek kdysi naspíval dneska už v jeho podání velmi slavnou píseň Pojď dál a zpívej v originále Lay Down Beside Me, skladba, kterou složil countryman Don Williams, složil jak muziku, tak text a vypouštěli postupně jako single, respektive ty písně vypouštěl z toho alba postupně jako singly. Ten první byla také známá píseň Charles a Time, potom byla Lay Down Beside Me, to byl rok 79, no a v témže roce ještě It Must Be Love, velké hity. Tu písničku ovšem jako dá se říct druhá v pořadí, až, protože ona ji natočila dřív, ale vydala ji později, to bylo v roce 74, natočila zpěvačka Jim Pruett. A potom, myslím, že v roce 77 ji na jedno ze svých alb zařadila také Kenny Rogers. No a Lay Down Beside Me je skladba, která se tu a tam objeví i v repertoáru některých současných zpěváků, a to nejenom těch countryových. A na takovém zvláštním albu jí zaspívala také velmi nečekaná dvojice, a sice bluegrassová houslistka a zpěvačka Alison Krauss a rockový muzikant John Waite. Já když jsem poprvé o jejich spolupráci slyšel, tak jsem byl velmi mile překvapen, protože oba dva mám velice rád, ale nikdy by mě pravda nenapadlo, že si společně zaspívají a zrovna písničku, která jako duet nevznikla a je z repertoáru Dona Williamse. No, jak jsem se později dozvěděl v rozhovoru s nimi, tak oba dva Dona Williamse vždycky milovali a obzvláště tuhle píseň. No tak pak už bylo jasné, že je jenom otázka času, kdy se ve studiu setkají a tu písničku si zaspívají. Tak to je ona.

buď zase jen svůj. Ksicht už nešponuj, jen změníš tón, a šťastný chvíle přijdou. S úsměvem se musíš otřepat, vymanit se spout, přijmout dnešek s vystrčenou pevnou bradou.

kde chceš bejt. Řekla máma, kluku protestuj a křič, kdyby někdo chtěl vést tě tam, k tý starý bráně, do pekel.

To byla kapela Pozdní sběr a Cesta do pekel, skladba, kterou si vypůjčili od Chrissie Rea, skvělého zpěváka a kytaristy. Road to Hell. Napsal jí mimochodem, když se jednou vracel domů v Londýně po spleti těch silnic a bylo to všude ucpané všemi směry a strávil tam několik hodin, tak říkal, tohle není dálnice, ale cesta do pekla. No a měl určitě v tu chvíli pravdu. Teď uděláme na chvíli skok do 90., které mám velice rád, což vy víte, kteří posloucháte pravidelně. Dneska bych rád zazpomínal na jeden opravdu velký hit z roku 1993, který naspívala Patti Loveless, v té době obrovská country hvězda. Ona se velmi často podílela také na vzniku svých písní, ale tohle je zrovna případ, kdy se nepodílela tedy. A tu písničku pro ně napsali dva velcí hitmakeri, a sice Harlan Howard, což je pán, který za svůj život napsal víc než 4000 písní. A 100 z nich bylo na hitparádách na prvním místě. Takový je to mazák velký a spolupracoval hlavně s tou starší generací, ale jak vidno, tak i ta nová ho brala za svého. No a tím druhým, kdo se na písni podílel, tak to je hudebník, skladatel, textař Kostas. On se tak jmenuje křesním, on se jmenuje Lazarides, ale všichni branži ho znají jako Kostase. No a ten spolupracoval s takovými esy jako třeba Dwight Yoakam nebo George Strait, Travis Tritt, ale právě také Patti Loveless, pro kterou napsal v 90. letech mnoho písniček. No a tahle ta skladba, tak na tu si přesně dobře vzpomínám, když jsem ji slyšel poprvé, tenkrát mi volal Jirka Brabec, že ji dostal právě z Ameriky, samozřejmě pouštěl k ní videoklip v těch svých pořadech Country Express Praha Nashville. A volal mi a říkal, už si to slyšel. Já jsem říkal, Jirko, co? Nejdřív mi řekni co. Říkal, jo, promiň. Od Patti Loveless, Blame It On Your Heart. Jsem říkal, no, něco jsem zaslechl, ale nemám to celý. Tak přijeď, já ti to pustím. No a měl pravdu, byla to obrovská pecka a dodnes je, tak jdeme. Úžasná Patti Loveless.

ještě se pořád smířit s tím neumím, ale už odvykám.

To byl Pavel Bobek a jeho krásná píseň Odvykám. Teď malinko zabrousíme do světa rockové muziky, no dejme tomu spíš do oblasti soft rocku nebo popové spíš muziky taky, protože zazní píseň velmi známé kapely Ace, která vznikla v roce 1974. A v té kapele tehdy hrával také velmi známý zpěvák a také hráč na piano, elektrické piano, na hamondky, hlavně opravdu zpěvák, vynikající Paul Carrack. Ten později odešel i na sólovou dráhu, velmi úspěšnou, ostatně jeho písně jsem vám také pouštěl v minulosti. Teď naposledy to byly skladby z jeho úplně nového country alba, takže i on samozřejmě miloval vždycky country muziku. A píseň, kterou pustím, se jmenuje How Long, tu on složil v roce 1974 a právě v roce 75 i společně s kapelou Ace vypustili do světa a byl to obrovský hit, který zasáhl mnoho zpěváků. Dokonce tuším, že v roce 81 Phil Collins o této písni řekl, že to je 10 nejlepších písní, které vůbec kdy slyšel a považuje ji za jednu z klasickou písní, takže opravdu veliká pocta. No a já vám teď tuhle tu původně tedy rockovou nebo poprockovou skladbu pustím naprosto ryzí a čisté country úpravě od Ronnieho Dunna, což je polovina slavného country duo Brooks and Dunn. Ten ji zařadil na svoji desku, kterou nazval Redan, kam dal pouze své oblíbené písně, no a How Long od Paula Carracka, respektive od kapely Ace, je jedna z nich. A takhle si z ní poradila.

To byla krásná zpověď Pavla Brimera, text, který pro něj napsal jeho kamarád Honza Turek, zakládající člen kapely Fešáci. Oba dva Fešáky vlastně zakládali. Tak takovýhle krásný texty Honza pro Pavla psal Městský holky. Rod Stewart je člověk, který zasáhl svými písněmi hned několik generací a dodnes zasahuje, protože neustále jezdí po celém světě, jak zběsilý a koncertuje, má výtečnou kapelu, byl také v Praze a to hned dvakrát, oba dva výtečné koncerty. A já bych teď rád zazpomínal na album, které vydal v roce 1977 a jmenovalo se Footloose and Fancy Free, což už samo o sobě vypovídá o tom, že Rod Stewart byl v tom nejlepším slova smyslu volnomyšlenkář. To album bylo velmi úspěšné a usadilo se na hitparádách hned v několika zemích ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Kanadě, v Austrálii. No, veliká, opravdu veliká událost. No a na tom albu je mimo jiné i píseň You're in My Heart, kterou napsal Rod Stewart osobně. Mimochodem v té originální nahrávce hraje například jistý David Foster na Fender piano. Pan David Foster je člověk, který s celkem asi 45, možná 50 nominací na cenu Grammy 16 obdržel za svůj život jako producent, skladatel nebo aranžer, ale také hudebník. Tak takový muzikanti Rod Stewartovi hráli ve studiích. No a já vám teď tuhle tu nádhernou písničku pustím v novějším provedení, kdy Rod Stewart vzal své největší hity a nahrál je znovu s Královskou filharmonií, což je tedy obzvlášť krásná záležitost. Tak pojďte si to poslechnout, jak to zní v tom kabátku s tou filharmonií. You're in my heart, Rod Stewart.

co na to říkáte, nádhera. Rod Stewart, You're in my heart, s Královskou filharmonií. No, na závěr už jenom jedna jediná poslední píseň a bude to takový malý pozdrav mému kamarádovi Honzovi Nedevěrovi mladšímu, který byl apropo, dá se říct, relativně nedávno hostem v jednom z mých večerních vysílání a zůstal tady, no, přes 2 hodiny. Doteď na to vzpomínáte a ptáte se, jestli to nezopakujem někdy. Určitě ano. Teď zpět k té písni, to je vlastně úplná novinka Honzy, kterou natočil s kapelou Příbuzní a ta písnička se jmenuje Chlapský slovo a je to pro mě osobně jedna z těch nejhezčích na tom albu. Takže touhletou písní se s vámi pro dnešek loučím. Hodince country je všechno, co se mi líbí, ale těším se na vás samozřejmě po 21. hodině. Hezký večer vám přeje Petr Kocman.

0: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
2: S Bohem, lásko, nech mě jít.
1: Vzpomínky.
3: My partu měli.

No, tak touto dobou se zcela jistě smívá. Je 21 hodin 13 minut, posloucháte večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodince, krom muziky, samozřejmě nějaké povídání, vzpomínání, přání k narozeninám, bude toho více. No a z muziky, na kterou se můžete těšit, to bude třeba Michal Tučník.

Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká, ale teď už jsou připraveni Dave and Sugar, The Door Is Always Open, obrovský hit z roku 1976. Přeji vám klidný večer.

Dnes by slavil narozeniny básník, textař, dramatik, ale také překladatel, ale i hudebník, vlastně ilustrátor, výtvarník a také novinář a mimo jiné člen umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice, pan Josef Kainar. Narodil se v Přerově v roce 1917 do rodiny úspěšného, dá se říct, železničního úředníka Josefa Kainara a jeho manželky Josefy. Proto se samozřejmě jmenoval Josef. No, měl jednoho sourozence, starší sestru Irenu, a v Přerově rodina žila od roku 1911. Oba rodiče totiž pocházeli z Moravy, ale rodina se často kvůli otcovu povolání stěhovala. Manželství rodičů se bohužel postupně objevovaly jisté problémy, které vyvrcholily takzvaně rozlukou v roce, tuším, že 1927. No a tento otřes na desetiletého Josefa silně zapůsobil, protože právě od tohoto roku se datují některé jeho osobní problémy. Že rodinná situace byla složitá, signalizuje i fakt, že zatímco skoro dospělá Irena zůstala s matkou, tak desetiletý Josef naopak s otcem. No a matka se sestrou se brzy po rozluce odstěhovali na Slovensko a otec se naopak ještě téhož roku znovu oženil, a to s Marií Kutálkovou, lékárnicí v Olomouci. No a rozpad rodiny se zřejmě projevil i ve výrazné změně jeho školních výsledků. Zatímco na obecné škole byl žákem velmi nadaným, v primě Přerovského reálného gymnázia měl už docela značné problémy. Na tomto gymnáziu v Přerově studoval Kainar v letech 1928 až 1934. Později se u něj projevily i typické problémy spojené s dospíváním. Nešťastně se totiž zamiloval do spolužačky, což se stává. Ta jeho city ale neopětovala, no a pro jeho jako citlivého mladíka to byl zřejmě rozhodující podnět, aby se pokusil ukončit svůj život. 5. května roku 34 po odchodu ze školy v rozčílení vytáhl bubínkový revolver, který měl jako zástavu od kamaráda, a střelil se do levého boku. No, přesto zranění ale došel k lékaři, lékař jej ošetřil a odeslal do nemocnice, no a tam se Josef Kainar podrobil operaci. Za tenhle ten čin mu byla mimochodem udělána tehdy pokuta ve výši 30 korun. Tady tuhletu frustraci si později nesl i ve všech svých, dá se říct, písňových textech a dalších dílek. No, ten skandál okolo sebevražedného pokusu zřejmě přispěl k tomu, že se rodina přestěhovala z Olomouce. Kainarův otec tam působil ve funkci vrchního inspektora ČSD a už po roce ale získal místo přednosti dopravní kanceláře na nádraží v Ostravě. No a Kainar studoval jeden rok na gymnáziu v Olomouci. Od září 35 přestoupil na reálné gymnázium v Hlučíně, na kterém studoval další tři roky, no a maturoval zde v roce 38. A hlučínské gymnázium dnes po něm nese jméno, je to od roku 2007. V letech 38 a 39 studoval češtinu a francouzštinu na Univerzitě Karlově v Praze. Po uzavření vysokých škol vystřídal celou řadu zaměstnání, měl blízko k divadlu a pracoval také jako dramaturg v divadle Satyry. Velmi populární. Pracoval jako novinář, a to v novinách Rovnost. Tam vycházely jeho vtipy, různé obrázky, nebo také básně. No a po druhé světové válce také spolupracoval s rozhlasem, filmem a divadlem. V Československém rozhlase například tvořil takzvané rozhlásky a v nich přístupnou formou seznamoval mladší posluchače s děním. Od roku 1947 byl spisovatelem z povolání, to všichni samozřejmě vědí. No a po roce 1948 se stal básníkem, tak říkajíc, přitakávajícím společenským proměnám, odstartovaným v únoru 1948. No a v roce 1950 vydal sbírku s názvem Veliká láska, v níž dal svůj talent do služeb boje o pokrokovou socialistickou společnost. No a v roce 70 byl jmenován předsedou přípravného výboru Svazu českých spisovatelů. Jehož členy se směli stát pouze tvůrci loajální k normalizační politice komunistické strany Československa. To tehdy mimochodem velmi vtipně glosoval také Jan Werich s Miroslavem Horníčkem v jedných hovorech. Když je dohledám, tak si je dneska můžeme pustit. No, zabýval se mimo jiné také hudbou, hrál výborně na koncertní úrovni na klavír, kytaru a housle a stylově vycházel především z jazzu. No a zmínky o jazzu se objevují pochopitelně také v jeho básních. Tak to byl letel světem v kostce, tedy život Josefa Kainara, významné osobnosti, se kterou
se potkal třeba i Michal Prokop, když dělal své slavné LPčko Město R, tak hned ten úvodní text stejnojmenný je právě od Josefa Kainera a Michal Prokop se s ním stačil setkat, ale jinak těch textů napsal obrovskou spoustu. A já bych to vzpomínání na Kainera teďka uzavřel krásnou písní Nebe počká, která vznikla na album Karla Plíhala, vynikajícího kytaristy, který tak dlouho cvičil, až si odrovnal šlachy na ruce, protože to chtěl mít to album vypilované do posledního tónu. A udělal album celé z Kainerových písní. Určitě mnohé z těch písní znáte, ale doporučuji poslechu celé, kontinuálně jednu píseň za druhou, protože je to opravdu veledílo. Spojení Karla Plíhala, jeho kytary, zpěvu a Josefa Kainera, to považuji za velmi šťastné. Takže vzpomínka na Josefa Kainera Nebe počká.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

No, dnes by slavil narozeniny nejen tedy Josef Kainar, o kterém jsme se bavili v minulém vstupu, ale také další skvělý autor, světově uznávaný Antoine de Saint-Exupéry. On samozřejmě měl velmi zajímavý život, mimochodem narodil se v roce, který by se líbil Járovi Cimrmanovi, byl to přímo rok 1900, což Cimrman měl vždycky rád, ta kvůli žákům ve školách, vy, kteří znáte Cimrmanovo dílo, tak víte, proč se tak z toho radoval. No a vlastně jeho otec byl inspektorem pojišťovny v Lyonu, kde se seznámil tehdy s maminkou Exupéryho, vzali se v roce 1896. No a po narození dvou dcer se jim v Lyonu právě 29. června roku 1900 narodil syn Antoine. O dva roky později mu přibyl ještě bratr François a krátce před narozením Antoinovy sestry Gabriely bohužel jeho otec náhle zemřel. Maminka se snažila, aby měli velmi šťastné dětství a proto trávili hodně času během roku na zámku u jejich rodičů a část toho roku také u pratety na zámku. No a ten rozlehlý park zdejšího zámku se vril všem dětem hluboko do paměti a na ty šťastné chvíle zde prožité Antoine vzpomíná po celý svůj život. Měl velmi rád svou matku a po celý život mu byla jakýmsi útočištěm, jak on vždycky říkával. A v rodině mu říkali mimochodem král sluníčko pro jeho modré oči a blonďaté vlasy. No a spolu se svým bratrem studoval na jezuitském gymnáziu a už v dětství psal básně a zabýval se dokonce i vynalézáním a rád se díval na létající piloty. A s úderem válečného roku 1914 se de Saint-Exupéry stal ošetřovatelkou v Ambieru a v roce 1916 studovali oba synové na francouzské soukromé koleji mimochodem a maturitu složil ve Fiburg ve Švýcarsku. No, v Paříži na liceu svatého Ludvíka absolvoval přípravku ke studiu na námořní akademii. U přijímacích zkoušek na akademii tedy bohužel neuspěl a tak v letech 20 až 21 studoval architekturu v Paříži. Studia ale nedokončil. Také velmi rád a bouřlivě diskutoval v kavárnách o literatuře už vlastně předtím a díky své příbuzné přišel také do kontaktu se spisovatelskou komunitou, no a tam se také seznámil se svojí pozdější ženou. Kdybych to měl teď hodně přeskočit, tak samozřejmě on k tomu létání měl dlouhodobý vztah a snažil se létat, což se mu napřed nepovedlo, ale pak přece jen, kdybych hodně skočil, tedy zejména do roku 43, kdy mu vyšla další kniha Dopis rukojmímu, kde vlastně vyjadřuje svoji víru v duchovní hodnoty lidstva a odsuzuje předsudky proti rasismu a staví vlastně účty v té společnosti. No a v tom roce vyšla také proslulá filozofická pohádka Malý princ, všichni dobře známe. No a přestože již překročil 43-letou věkovou hranici válečného pilota, tak získal povolení létat na novém typu letadla Lockheed F-5, což byla jakási průzkumná verze dvoumotorové stíhačky. No a po dvou průzkumných letech se dostal kvůli nehodě do zákazu dalších letů a odjel tedy do Alžíru, kde chtěl dokončit další svoji knihu Citadelu, která měla tvořit jakýsi souhrn jeho, dá se říct, morálních nebo filozofických zásad. No, od amerického generála dostal povolení účastnit se pěti dalších akcí. On měl totiž tehdy problémy s francouzským vedením, no ale svůj limit však překročil a to až na 9 letů. No a 31. července 1944 vzlétl z Korziky k letu nad Francií, ze kterého se už nevrátil. A desítky let se vlastně vedou diskuze, jak vlastně zemřel. V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille. No a bývalý stíhač německé Luftwaffe Horst Rippert ve francouzské knize autorů, kteří se zabývali životem Exupéryho z roku 2008, tvrdí, že Saint-Exupéryho sestřelil právě on historikovi Lino von Gatznerovi, který pátra po okolnostech jeho smrti a který Ripperta objevil, řekl, a teď cituji, můžete teď přestat pátrat. Já jsem sestřelil Exupéryho. Kdybych věděl, že uvnitř sedí jeden z mých nejoblíbenějších autorů, nikdy bych nestřílel, dodal tedy. No,
Ve skutečnosti ale Rippertovo tvrzení není podloženo dobovými dokumenty, no a německé záznamy o nárokovaných sestřelech prostoru Francie jsou kompletně dostupné a spojenecké záznamy od poslechu německého radiového provozu dokládají, že během letecké činnosti obou válčících stran nad jižní Francií toho dne k žádnému boji nedošlo. Takže zůstávají nadále ve hře možnosti, že pád jeho stroje do moře mohla způsobit technická závada letounu, nedostatek pohonných hmot nebo jeho zdravotní indispozice. To už se bohužel však dnes nedozvíme, jak to bylo. To už ví jenom Exupéry někde na obláčku, jak to bylo. Já bych na autora jedné z nejkrásnějších knih, kterou věřím, že všichni milujeme, rád zavzpomínal písničkou slovenské zpěvačky Jany Kiršner, která samozřejmě Malého prince také vždy měla ráda a dokonce o něm složila a nahrála jednu písničku, která se jmenuje Liška.

0: voňavou trávou.
1: To byl Jarda Samson Lenk a jeho nádherná balada Trávou. Předposlední píseň této hodiny, ta poslední bude v podání Alabamy. Je to její slavná High Cotton, kterou vydali 28. července roku 1989. A je to skladba, kterou rozhodně museli hrát na všech svých koncertech, protože bez té by se fanoušci prostě neodešli, jednou stropili do konce hysterii. Nevím už, co to bylo za město, a tehdy jsem četl, že na koncertě nezazněla High Cotton, no a fanoušci je vzali útokem, že takhle teda ne, takže si vydomohli asi pátý přídavek, kdy Alabama zahrála, a bylo vše v pořádku, vše zapomenuto. Tak to je poslední píseň této hodiny, já se na vás samozřejmě těším po 22. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

To byla jedna z posledních písniček, které František Nedvěd naspíval tehdy na společné album se svým bratrem Honzou Souhvězdí Jiskra rok 2013. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country a já s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. No a to byste neřekli, čeho je dneska Mezinárodní den. Jestli hádáte, že to má něco společného s teplem, hádáte správně. Představte si, že dneska je Mezinárodní den tropů. Já si myslím, že příznačnější den to snad být nemohlo. Možná včera. Včera to bylo asi nejhorší, to kumulovalo. Ale dneska to taky stálo za to, i když teď se to trošku láme, uvidíme, jak to bude. Koukal jsem se teďka na teploty před chvílí, tak dneska v noci má být tedy alespoň u nás, což je Praha, tak má být 21 stupňů, velmi příjemných, takže už to v noci nebude taková katastrofa. Tak uvidíme, jak to dopadne. V každém případě Mezinárodní den tropů jsem se rozhodl říká oslavit jednou písničkou velmi příznačnou, která se jmenuje Summer in the City v originále, tedy Léto ve městě. A o českou verzi téhleté písničky se postaral kdysi Pavel Bobek na své album Muž, který nikdy nebyl in, a přizval si do ní speciální hosta, a sice hráče na foukací harmoniku a také zpěváka Charlieho Makoe, který nahrával harmoniky třeba pro Elvise Presleyho a mnohé další. A tu písničku Pavel Bobek zpívá samozřejmě s českým textem Horký léto v City. Jdeme na to. Píseň pro Mezinárodní den tropů, který je právě dnes.

a událostí, tak pojďme si některé z nich připomenout. Co se tedy událo 29. června v minulosti? Roku 1884 vyšlo v Brně první číslo Národních novin vydávaných Adolfem Stránským. Nový list byl orientován mladočesky a měl tehdy přispět k takovému, řekněme, prosazení mladočeské politiky na Moravě. Jak se to povedlo, toť otázka. Rok 1809, tak to byl rok, kdy byl v Plzni zahájen provoz elektrické tramvaje. To musel být slavný den, kdy tam byl zaveden ne elektrický proud, ale elektrická tramvaj. Roku 1902 poprvé vyjela ozubnicová dráha Stanvaldu do Harachova. Její provoz byl ukončen 28. září, ovšem až roku 1997. Roku 1989 rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky odvysílali ve svých programech výzvu Několik vět. Petice občanů Československé socialistické republiky žádající svobodu a demokracii, která vlastně odstartovala pád komunistického režimu. Roku 1999 tehdy ministr kultury Pavel Dostál, to je ten pán, který nosil vždycky elegantní šálu, jmenoval Milana Knížáka novým ředitelem Národní galerie, což tedy vzbudilo takové pozdvižení, dá se říct, ze společnosti. Roku 1613 londýnské divadlo Globe vyhořelo během představení Shakespeareova Jindřicha VIII. Ten požár tehdy vznikl od jisker z kanonu, který byl v představení použit a od něj se vznítila střecha galerie a katastrofa byla dokonána. Roku 1976, tedy před rovnými 50 lety, Seychely získaly nezávislost na Spojeném království. V roce 2002, to je něco pro fotbalisty, já teda o fotbal se nezajímám, ale tohle je taková výjimečná věc, tak roku 2002, právě dnes, tedy 29. června, vstřelil turecký fotbalista, a teď nevím, co řeknu správně, Hakan Sikur, nejrychlejší gol v historii mistrovství světa. Pozor, v 11. sekundě. To je neuvěřitelný. To se přece ani nemohl rozkoukat a už měl někdo z něj gol. Úžasný. Roku 2007, to je zase něco technického, společnost Apple z kalifornského Cupertina dává do prodeje svůj první mobilní telefon zvaný iPhone, ale pozor, zatím to bylo ve Spojených státech amerických. Po velmi důkladné reklamní masáži veřejnosti se jim podařilo vytvořit opravdovou a dokonalou hysterii a mít tento telefon patřilo k takové, řekněme, prestižní otázce být či nebýt, jak by řekl básník. No, tomu odpovídala i velmi vysoká cena a návaznost na telefonní společnost AT&T, protože v jiných sítích tento telefon nefungoval. No, měli to vymyšleno náramně tedy. Tak a na závěr, jedna důležitá zpráva pro všechny Brňáky, to je jasný. V roce 1962 otevřeli v Brně nový hotel Internacional. Ten byl vybudován pro rozvíjející se veletržní ruch v takzvaném bruselském stylu architektů Arnošta Krejzy a Miloslava Kramoliše. Je teda pravda, že ten hotel dodnes stojí a byl a je hojně navštěvován, tak si myslím, že tohleto brněnské výročí bychom měli oslavit správnou brněnskou písní. Vy, kteří jste tam byli, tak jistě víte, že v Brně prostě se mluví hanticem, brněnským hanticem. A mnoho teda návštěvníků Brna tomu hantecu nerozumí. Tak abyste to líp gomali, kamoši, tak teď si poslechněte píseň od skvělé kapely Los Brňos, které vždy velel shodou okolností můj letící kamarád Radek Retegy. A ten taky tu píseň bude zpívat, protože Radek vždycky ovládal ten brněnský hantec špicově. A tak se to vlastně hodí k tomu veletrhu, že na tom veletrhu by v podstatě měli dávat knihu hanteců všem těm návštěvníkům. No, on vám to Radek v té písni vysvětlí. Jmenuje se Američan ve štatlu.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

Dneska jsem v mé úvodní hodince country všechno, co se mi líbí, na úplný závěr pouštěl písničku Honzy Nedvěda Chlapské slovo. A vůbec jsem netušil, že jsem si vlastně Honzu i s jeho kapelou takhle přivolal, protože před malou chvíli mi psali hoši, že jdou z koncertu v Mariánských lázních a že poslouchají country rádio, což je dobře, jaký jiný rádio byste taky měli hoši poslouchat. Já vás chválím. Takže moc zdravím bráchy Oršulíky, skvělý muzikanty, kteří právě teď jedou z Mariánek až do Ostravy. No to je něco nevídaného. To je hrdinský kousek vlastně takovej, jste supermani. Tak já vám k tomu hoši teďka pustím jednu píseň, která by vám tu jízdu mohla zpříjemnit a aby to byla opravdu jízda králů, a to doslova do písmene, protože teď vám posílám Erika Kleptna a PBho Kinga, Riding with the King.

Tak to byl takový kamarádský špílec Vabyho Daňka. Píseň samozřejmě, kterou všichni dobře znáte. A Vaby si tehdy udělala v tom nejlepším světle slova smyslu, jak říkal poručík Troník v Černých baronech z písničky Ptáčata Honzy Nedvěra, se kterým apropo jezdil, tuším, že to bylo někdy na sklonku 80. let, asi 2 nebo 3 roky, jezdili spolu po celé republice 2 písničkáři, tehdy ještě uváděl tuším Vašek Souček a byly to náramné večery, tedy podle toho, co mi vyprávěl jinak Honza i Vaby, a různě dostávám ještě zprávy od návštěvníků těch koncertů, že to bylo úžasné, protože v té době vlastně oba dva tam hráli čerstvě mnohé z nových písní, které jsou dodnes ve škatulce těch největších jejich hitů. Tak tehdy je tam hráli na přeskáčku a zkoušeli si je na divácích, jak mi tehdy Honza říkal. Tak pojďme se podívat také na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak 29. června roku 1912 se narodila skvělá herečka paní Vlasta Fabiánová. V roce 1914 dirigent Rafael Kubelík. V roce 78 vynikající zpěvák kapely Arakain Jan Toužimský. V roce 66 se narodil zpěvák a také herec, jeden, teď to dám do uvozovek, z nejsluníčkovějších lidí, které jsem kdy potkal, Daniel Nekonečný. To byl opravdu tedy velmistr, co se týká rozkoší a zábavy. Určitě si na něj pamatujete, na jeho žluté variace klobouků a peří a obleků. Neuvěřitelný člověk, bohužel už mezi námi není 7 let. No a dneska také slaví narozeniny anglický bubeník, jeden z mých vůbec nejoblíbenějších bubeníků, Ian Paice, samozřejmě z kapely Deep Purple. A tak jsem si řekl, že bychom mohli tomuto pánovi zahrát k narozeninám píseň, kterou on samozřejmě nahrával z Deep Purple. Je to skladba Soldier of Fortune, ale já ji teďka pustím v podání Whitesnake, v takovém akustickém provedení, v akustické úpravě, tak, jak ji natočili jako poctu samozřejmě Purple, ve kterých David Coverdale zpíval také. Tak pojďme vzpomenout tuhletu krásnou baladu. Zpívají a hrají Whitesnake.

To byl Spiritual Quintet, pískající cikán. Tak a na úplný závěr hodinky jsem si připravil krásný duet, který bude zpívat jednak Blake Shelton, což je v současnosti jedna z největších amerických country hvězd, ale spolu s ním, respektive on, bude zpívat s Post Malonem, což je pro změnu jeden z nejslavnějších, řekněme, rapperů současnosti. A tito dva pánové se dali dohromady na desce Post Maloneho, na jeho doposud posledním albu, které vydal jako ryze countryové. A nejenom, že se tedy ukázal v roli vynikajícího country zpěváka, ale společně se svým letitým kamarádem, producentem, složili také všechny písně na to album. A je to, jako kdyby to složil nějaký pravověrný countryman, který celý život nejede v ničem jiným než v country, tak vidíte, jak to chodí v tom hudebním světě. Od člověka, od kterého byste nečekali, že zaspívá a napíše country písničku, tak udělá rovnou celou desku a je to. Ta písnička pojednává o tom, že oni taky natočili videoklip mimochodem té písnice v baru Blakea Sheltona v Nashvilleu na Music Row, což je krásný třípodlažní podnik, tak tam natáčeli. A ta písnička se jmenuje Pour Me a Drink, tedy Nalej mi, brácho, taky drink. A že to oba dva umí pěkně rozjet. Viděl jsem s nima několik rozhovorů, i behind the scenes, takzvaně záběry z natáčení k toho klipu, a pěkně tam hoši řádili. Tak to je poslední písnička hodiny. A já se na vás budu samozřejmě těšit po 23. ve večerní vysílání Country Rádia a budeme taky soutěžit. To vám všechno řeknu z kraje hodiny. Teď už jdeme na Post Maloneho a Blakea Sheltona na Pour Me Drink. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

Letos to bude rovných 50 let, kdy tahle ta nádherná píseň New Kid in Town spatřila světlo světa, respektive ona spatřila světlo světa už rok předtím, kdy Eagles nahrávali, ale byla vypuštěna v roce 76 a téměř okamžitě se z ní stal hit. Pánové, když ji skládali, což byly tedy Don Henley, bubeník kapely Eagles, a Glenn Frey, který bohužel mezi námi už není, a na jehož místo k Eagles nastoupil Vince Gill, veliká country hvězda, tak tu písničku složili s dalším velikánem, a sice Jerrym Southwem, což byl takový architekt zvuku, kterému se říká Southern California Sound, a složil písničky pro nejenom pro Eagles, ale třeba pro Lindu Ronstadt. A jak by se dneska řekl, on byl vlastně takový influencer, co se týče té muziky, který ovlivnil spoustu muzikantů tehdy v Kalifornii. Tak společně složili právě tuhle tu píseň, za kterou mimochodem inkasovali cenu Grammy za nejlepší vokální aranž. Tehdy to byla taková speciální kategorie. Tak, slíbil jsem, že v této hodině bude soutěž, tu vymyslím, nebude to jen tak, a tu nad tím přemýšlet, ale teď si určitě pustíme Věru Martinovou a písničku, která bohužel od ní zas tak často nezní, přestože je nádherná, vypůjčila si z repertoáru Glena Campbella. Je to slavná Wichita Lineman a Věra ji udělala na své doposud poslední album, a tehdy, když mi tu píseň posílala, co na ní řeknu, protože ona ví, že já sbírám verze téhleté písně, tak byla celá napjatá, co na to řeknu, a byl jsem tedy nadšen, protože s českým textem Wichita Lineman ještě nikdo neudělal. Pojďte si tu nádheru poslechnout. Bez nebe ráj.

Tak, chtěl jsem vám říct důležitou věc, že soutěž už je vymyšlena, před chvílí jsem dostal takovou zajímavou myšlenku, takže se těšte hned v tom dalším vstupu, bude to za dvě písně, tak si připravte telefony, číslo do studia určitě znáte, vy, kdo ho neznáte, tak je to 210 323 333 a budeme soutěžit, pak vám tomu řeknu blíž. Když teďka dohrál Michal Tučný, tak jsem si vzpomněl na Michala i v tom ohledu, že my jsme společně měli takovou, no bylo jich víc, ale zejména tedy v poslední době, než nás Michal opustil, tak jsme společně měli velkou lásku kapelu ZZ Top, samozřejmě texaské vousáče, ty poslouchám dodnes, nevynechám žádný koncert, apropo teď tady budou, tuším, že 6. července v Pardubicích, tak neměli byste si to nechat ujít, protože tam budou i s novým členem Elemorem Francisem, což je teda další exot, který přišel po Dusty Hillovi. A je to velký zážitek, opravdu. Tak si myslím, že bychom mohli Michalovi Tučnému teďka poslat jednu písničku od ZZ Top. Ostatně on udělal jejich Vivala z Vegas, respektive té Elvisova píseň, ale on ji udělal v úpravě od ZZ Top, protože Billy Gibbons je velký milovník Elvise Presleyho, proto ji v 90. letech udělali, tak v té úpravě udělal i Michal Tučný, ale Michalovi pošlu jinou písničku, a sice Sharp Dressed Man. To je skladba z roku 1983, tehdy vydali ZZ Top album Eliminator, což bylo přelomové, protože najednou do toho jejich jižanského roku a country dali synťáky a takový ti ortodoxní jižani, ty teda těm se to moc nelíbilo, ale celý zbytek světa byl naprosto nadšen, včetně mě. Tehdy mě bylo sice asi 7 let, ale už tehdy, když jsem tu píseň zaslechl někde, tak jsem byl nadšený. Prostě se jim to povedlo, byla to trefa do černého a jim se otevřely obzory i do jiných hudebních světů, než jenom ten jižanský. No a já vám písničku Sharp Dressed Man teďka pustím v podání nejenom vynikajícího zpěváka, ale také skvělého kytaristy, country kytaristy Brada Paisleyho, který kdysi natočil v Nashvilleu na jedno speciální album, které vznikalo mezi countrymeny jako podsta právě bousáčů z Texasu. A trošku ji přearanžoval, zejména tedy ten konec, ale myslím si, že milovníci ZZ Top budou nadšení. Tak jdeme na to. Brad Paisley, Sharp Dressed Man.

To byla Marie Rotrová a nádherná písnička Doma. Tak a před námi soutěž, telefonní soutěž. Číslo do studia 210 323 333. Ještě jednou pro toho, kdo neví. Tak 210 323 333. A připojí důležité upozornění informaci, že budu potřebovat e-mailovou adresu, neboť výhra vám poletí mailem. A řeknu vám, o jakou výhru jde. Mám pro vás exkluzivní výhru teda dneska. Je to voucher předplatné na streamovací platformu Prima Plus na dobu 12 měsíců. Takže budete moci koukat na všechny seriály už i předem, třeba den předtím, než vyjdou oficiálně, tak vy už je můžete vidět. Je tam spousta filmů, dokumentů a hlavně všechno bez reklam. Takže to všechno skýtá Prima Plus a ten voucher, který vyhrajete, přijde vám tajemné číslo, tím se jenom přihlásíte a můžete koukat v mobilu, v televizi, kdekoliv. Takže budu potřebovat e-mailovou adresu. Tak a vymyslel jsem si dneska, že to bude soutěž opět hádací, co se týká hudby. A zajímá mě následující, který interpret u nás tu následující píseň, kterou uslyšíte v originálu od Chrisa Stapletona, naspíval česky. Jenom doplním, že tu písničku kdysi naspíval také George Jones, ten byl v podstatě jako první, ještě před ním to byl třeba Billy Joe Shaver a po něm mnoho dalších, ale George Jones, ten jí teda dodal hvězdný punc, to byla okamžitě velká hitporádová pecka. No ale když ji udělal Chris Stapleton úplně jinak, nově, před mnoha lety, tak to bylo pozdvižení a byl zavalen cenami Grammy a mnohými dalšími. Takže zajímá mě, kdo u nás v češtině naspíval následující píseň, kterou si právě teď pouštíme a můžete telefonovat.

0: No tak přátelé, těžké to bylo, spousta telefonátů, ale žádný správně. A ještě teďka někdo volá, tak halo, halo, Petr Country Radio, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Běla z Kladna.
0: Bělo, dobrý večer, tak já vám teda něco řeknu, těch telefonátů byla obrovská spousta doteď, ale nikdo se netrefil. Tak chcete mi říct, že vy budete ta jediná, kdo to uhádne teďka?
1: No tak... to nevím, myslím si, že Petra Černocká.
0: No hurá, počkejte, já vám musím zatleskat. Úžasný. To bylo teda opravdu ale za vteřinu 12, protože doteď bylo asi 20 telefonátů a dokonce byly takové hlasy, že to byly mandraže a různé další typy, ale nikdo neřekl Petru Černockou. Já vám moc gratuluju, byla jste opravdu jediná. Tak nevím, jestli jste znala tuhletu verzi Chrise Stapletona, nevím.
1: Znala.
0: Tak je to opravdu taková velmi, velmi zvláštní verze, je jich několik, jak jsem říkal, od George Jonesa je taková základní, řekněme, ale tahle je vydařená. Moc vám gratuluju, vydržte mi prosím ještě na telefonu, abych si zapsal mailovou adresu, protože voucher na Prima Plus je váš a já zatím pustím teda posluchačům tu verzi Petry Černocké. Tak ještě jednou děkuju za zavolání a zatím hezký večer přeju.
1: Já děkuju, to je poprvé, že jsem se k vám dovolala, tak z toho mám radost.
0: Hurá, a my máme radost taky, tak hezký večer.
1: Děkuju.

Johnny Cash a písnička kapely Depeche Mode Personal Jesus, takto v krásné akustické country úpravě. Tak můj čas se nachýlil, do konce hodiny už jenom jedna jediná poslední píseň a odbije půlnoc. Já se na vás moc těším zítra od 20 hodin ve večerní vysílání Country Area, nejdřív teda u hodinky Country je všechno, co se mi líbí, a potom ve večerním klídku. Mějte se moc hezky, přežijte to vedro, které má být menší zítra, někde mají být opravdu i deště, tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne. A když dovolíte, tak se s vámi rozloučím jedním krásným moudrem, které kdysi pronesl František z Assisi a je stále platné a aktivní i po těch staletích, kdy ho vyřkl. Kde je láska a moudrost, tam není strach ani ignorace. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Dnes to bude David Alan Coe. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Kvar. A začali jsme jako obvykle aktuálním pátým místem americké countryové parády. Je na něm opět novinka v horní pětce. Morgan Wallen, Don't We. A je tu místo čtvrté, Jason Aldean, Don't Tell On Me.

Dozněl místo třetí Josh Ross, Hate How You Look. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhé místo už po několikáté má Ella Langley s nahrávkou Be Her. A pak zazní vítěz tohoto týdne minule ještě třetí Riley Green Change My Mind. Vítěz minulého týdne Jordan Davis písní Turn This Track Around klesl na šesté místo.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1971 byl song Rose Garden v podání Lynn Andersonové. Další hit měl Johnny Cash, Flesh and Blood, a hit číslo jedna měl i Sonny James, Empty Arms.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je David Alan Coe. David Alan Coe se narodil v Akronu ve státě Ohio a poprvé se dostal do křížku se zákonem, když mu bylo 9. Výsledkem bylo, že chodil do zvláštní či spíše nápravné školy a dalších 20 let strávil více jak polovinu svého času v různých institucích nápravného charakteru. V roce 1967 po jednom propuštění z vězení se dlouhovlasý a potetovaný Coe objevil v Nashvillu a upoutal nejprve pozornost veřejnosti, protože bydlel v přívěsu přímo naproti Grand Ole Opry. No a protože si ve svém volném čase hrál na kytaru, upoutal i pozornost nezávislé značky Plantation Records, která mu navrhla vydání alba. Všechny písně na desce popisovaly jeho vězeňské zkušenosti a vyšla v roce 1968.

Po vydání desky získal i nějaká ta angažmá. Jezdil na koncerty z Great Funk Railroad a to byl jasný signál, že David chce přinést do country zejména drsnější rockové prvky. Po čase se začal nazývat Masked Rhinestone Cowboy. Jeho samostatné koncerty, které přišly v zápětí, se hned od počátku začaly vyznačovat nepředvídatelností. Měl rád výstřelky, s oblibou přijížděl na pódium na motorce a podobně. Tak se vytvářel kult kolem jeho osobnosti a i on sám se měnil. Mnozí středně proudí countryoví interpreti si také všimli jeho písní a po nezbytném uhlazení s nimi slavili větší úspěchy než on sám. Tak se to stalo například Billy Joe Spears nebo Tanya Tucker v roce 1973 s písní Would You Lay With Me. Dosáhla až na první místo country rate parády.

0: with a guitar, stares into space and plays. There's no one there to listen, there's no one there but him. And the ghost of Hank Williams sings your cheating heart again.
1: David Alan Coe brzy získal pověst vynikajícího autora a kontrakt s firmou Columbia tedy následoval. První dva singly se do Country Top 40 ani nedostali, ale v roce 1975 naopak Alan převzal cizí píseň You Never Even Called Me By Name a ta dobyla horní desítku hitparády. A pak už se to rozběhlo. Za 13 let u Columbie vydal David Alan Coe 26 desek a současně jeho písně natáčeli i jiní interpreti. Spolupracoval i s umírněnějšími představiteli hnutí Outlaws, například s Willie Nelsonem a Waylonem Jenningsem. Úspěšné období druhé poloviny 70. a celých 80. let nebylo ale úplně neposkvrněné. V Nashvillu se přeci jen na Davida koukali trochu skrz prsty a nevyhnul se opět ani některým problémům se zákony. Tentokrát už ne pořádkovými, ale spíše daňovými. Také se rozvedl a znovu se oženil a několikrát se obrátil na čas i k prostému způsobu života mimo civilizaci, aby načerpal síly, očistil se a přemýšlel o sobě a o svém rebelství, ale nikdy ne na dlouho.

Popularita Davida Alana Coha pokračovala i po většinu let 90. Jeho koncerty byly populární nejen v Americe, ale měl úspěchy i v Evropě. Nevyhnul se ani filmovým rolím, ve kterých sice nehrál přímo sebe, ale vždy to byly role, ve kterých se moc přetvařovat nemusel. Last Day of Frankie a Jesse James je jeden z takových filmů, také napsal román s příznačným názvem Psychopati a rovněž svou autobiografii. David Alan Coe měl jen 3 hity v Top Ten, ale byl jednoznačně kultovní postavou tzv. Outlaw Country po celou dobu své kariéry.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no, tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíl, jako tenkrát na Nový Kvinei, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznu to a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Teď on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po ohštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předcházet, aby mi nezdvih škralou v střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry. Jde pak Tatry.
Co se tam stalo loni mojí manželce, ani stal, nechci dát, dostal jsem telegram hned, přijeď, jsem ve velkým nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív vodech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem, člověče, ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A co se stalo v Demenu i v Nízkých Tatrách? A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

klukem už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

než začne den představy vznešené. Říkal jim víly, když ještě měli jména, pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamenech. Kolébka té síly je ve snech uzamčená,

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

trouble. Sometimes at night, Lord, when I hear the wind, I wish I was. Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dne.

0: A než se snoubenci vyjádří, prosím další pár.
1: Jsou 2 hodiny. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.